0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čech.

Rádio Čas. Milujete. Rádio Čas.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas. Hity, které mě...

0: Nápad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: hodinu. Thermalpark.sk, váš štart do letnej sezóny.
1: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
0: Rádio Čas.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak a je tady další nový červnový týden. Doufám, že vonící spíš létem než jarem nebo třeba podzimem, protože včera to bylo trošku aprílové. No a hlavně se na vás těšila opět ranní dvojka. Lenča Líšková.
1: Radim Sebeslav Bednář.
0: Rádio Čas, hity, které milujete. No všechno zbilancujeme, ale nejpodstatnější jsou. Nebo takhle chceš se rozpovídat? Nemusíme teď asi na.
1: Lodyha.
0: Tohle ti fungovalo?
1: Ne.
0: Ne, mistr Přeučil říkal, Lodyha dělá pic. Ano, přesně.
1: Lodyha dělá pic.
0: Zaželezilo-li se železo, či nezaželezilo-li se železo, a já zase neumím ty tvoje.
1: A já umím jenom jednu.
0: No a to
1: je
0: geniální.
1: A to, když se naučíš, tak to potom řekneš vždycky.
0: Nikdy.
1: Od poklopu ku poklopu, kyklop koulí nejkulatou linkatější kouly.
0: No tak přesně tenhle ten, no. Ano. Dolar, libra, rubl třikrát za sebou, vyzkoušejte. No a jinak čerstvé zprávy s Honzou na Rádiu Čas.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Skonto nábyte.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Aktuálně se můžeme zdržet na cestě z Nového Jičína do Frýdku Místku na dálnici D48. Za Příborem stojí na vozovce porouchané vozidlo a nehoda nás potrápí taky v obci Modřice na Brněnsku, v ulici Brněnské. Tady je pro změnu nabouraný autobus.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Majitelé budou muset od července evidovat své psy. Ostravskou muzejní noc v sobotu navštívili tisíce lidí. Lezec Adam Ondra skončil na světovém poháru v Praze 5. Dobré pondělní ráno u zpráv Radia Čas přeje Honza Gavelčík. Chovat psy bez registrace už nebude možné. Jejich majitelé budou muset každého svého čtyřnohého mazlíčka od 1. července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Jinak jim podle televize LTV Plus bude hrozit pokuta až 300 tisíc korun.
7: Morava aktuál.
6: Ostravská muzejní noc se letos vydařila. V sobotu ji navštívilo na 16 tisíc lidí. S večerním programem se do akce zapojilo 30 ostravských institucí, které umožnily nahlédnout do běžně nepřístupných prostor, ateliérů i depozitářů. Vyhledávaný seniorbus v Brně rozšiřuje svou nabídku. Službu už 10 let zajišťují řidiči dopravního podniku, kteří aktuálně obsluhují celkem 6 vozů, říká mluvčí společnosti Hana Tomaštíková.
8: Za 10 let řidiči provedli celkem 190 tisíc jízd, během kterých najezdili téměř 2 miliony kilometrů. Protože zájem seniorů dlouhodobě převyšuje kapacitu služby, tak řešíme s městem rozšíření služby až o další 2 vozidla. Ta by měla začít jezdit ještě v průběhu tohoto roku.
7: Rádio Čas, sport.
6: Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost 5. Nejlepší z Češek Tereze Širůčkové finále těsně uniklo, byla 9. Michála Smetanová skončila v Praze 15. A dneska se můžeme těšit na sluníčko. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude celý den jako malovaná. Nebe by mělo být jasné až skoro jasné a teploty se mají pohybovat až do 26 stupňů. Tolik zprávy, po 6. začíná pondělní Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Soběslavem.

0: milujete. Lenča a Radim a kopec muziky a doufám, že i pohody, i hezkého, no alespoň za začátku týdne počasí červnového.
1: Tak. Dobré ráno vám všem. Dneska máme 8.6.
0: To víme snad všichni.
1: No jo.
0: No jasně.
1: Já se někdy v pondělí probudím a vůbec nevím,
0: ne,
1: co je za den.
0: Ne, pardon, myslel jsem jako, že svátek.
1: Jo, svátek. No tak já, kdybych se nepodívala, tak nevím.
0: To je jako to klasika Medard 2 kápě, 40 dní kápě a podobně.
1: Ano, jo, takže to je dneska.
0: Žádné jiné jméno tam není, že? Nikdy a podobně.
1: Ale kdybych vymýšlela rým, měla bych s tím celkem problém.
0: Doma by to byl asi medík, ne?
1: Medík.
0: Pokládám, že tak medík,
1: a nebo medouš.
0: Medouši, ahoj, ale s tím se dá pracovat.
1: Dá.
0: Škoda, že to maminky nepoužívají. No tak tedy jo, hezký nový týden a bude hodně hravý. To jsme sami byli překvapeni, jak nám to asi dneska rychle uteče, že?
1: Protože dneska v ranním vysílání vás čekají penízky a taky ještě jeden velmi zajímavý poukaz.
0: Přesně tak, takže pokud si chcete zacestovat nebo vyhrát právě nějakou tu korunku, poslouchejte dál Radio Čas. Pohodu všem a jdeme na věc.

0: Lenča, Radim, Rádio Čas, Kopec muziky, za chvíli čerstvé horoskopy a dneska už jsme si nehráli ani na hádání svátku, protože 8.6. to je prostě medarda a každý kouká, jestli teda dneska kápne nebo ne. Myslím, že tentokrát jakoby o dva dny naštěstí to mineme, protože uprostřed týdne má přijít velké ochlazení.
1: Jak velké?
0: No pokud se nepletu, středa, čtvrtek, nějakých 15-16 stupňů maximálně.
1: Aha, no tak to je pořád na nulu.
0: Ne, jasně, a já se vlastně na co těším, člověk se jako třeba, víš, takové ty různé jako nákupy, nebo jak se tomu říká, jako zacházky, vyřídí a podobně, jasně. Ale někdo z toho dělá velké drámo, že jo, protože už čekal skoro ty třicítky, no a po dnešku to bude trošku skok, no.
1: Ale v sobotu už se zase začne oteplovat.
0: To dva dny mimochodem bude jenom takhle, jo.
1: Tak to je v pohodě.
0: Ale všude už píšou články, velké ochlazení a podobně, no. Jaký byl víkend?
1: Vynikající.
0: Jo,
1: naprosto
0: jsem.
1: Úžasný. Jako, nějak se mi dneska ani nic nechtělo. Chtěla jsem tam zůstat.
0: Ne, naopak, vypadáš právě odpočetě. A jako při smyslech, v tom slova smyslu, jakože víš, kde jsi, co se děje, že máš na to energii a tak dál.
1: Byl to víkend, který jsem již dlouho potřebovala a naplnil naprosto to, co jsem potřebovala. My jsme totiž pořádali další léčivý víkend na Trojhausu, kde byla yoga a povídání a muzikoterapie.
0: Můžu, já to tak řeknu, až rádlo.
1: A jídlo, ano.
0: A jako opravdu to bylo, vypadá to opulentně a v tom nejlepším slova smyslu.
1: Luxusní vegetariánská strava od Lucky. To je vegetariánské.
0: To víc to vypadalo teda líp.
1: Jo, Lucka, úžasná kuchařka, takže my jsme se tam krásně odpočinuli, já jsem si zařádila, já jsem si zase zacvičila, protože zatím nemám místo pro pravidelné lekce, tak já vždycky jen tak jako někde na nějaké akci a bylo to naprosto geniální.
0: A možná jenom takový poznatek, co jsem zaznamenal, protože někdo má možná takový ten, když se tohle to řekne, yoga, retreat a podobně, společné cvičení víkendy, tak si říká, já to nemám figuru a podobně. A můžeme říct, že vlastně se tam sešly ženy všech věkových skupin a i všech jakoby tvarů postav, takhle.
1: My jsme pro všechny holky.
0: No přesně tak. No,
1: I cvičení je pro všechny holky.
0: No právě, to se občas přehlíží. Jako lidi pořád mají pocit, že cvičení rovná se beach lung.
1: Jo, no tak, ale aby byl člověk šlank, tak musí cvičit, tam jako není...
0: Ale u jogy právě jogu může dělat člověk, úplně. Který je právě třeba retigová.
1: Ano, může dělat úplně každý a právě já to mám i na Instagramu, že je to jako když chceš pohyb a ne perfekcionismus, že fakt je to a to tělo tak nějak poznávám i na sobě.

0: Rádio čas, datum 8. června, 6.18, aktuální čas a radím Alenka stále za mikrofonem.
1: Díky za optání, víkend byl fajn, Lení.
0: Já se neptám, protože ty jsi byl v práci.
1: Byl v práci, ale včerejšek, možná, že ještě navážu na tebe, protože jsi byla někde zeměpisně trošku jinde, i když ne zas tak daleko. Já tady zažívala ale regulární apríl, jako od chvíle, kdy jsem dorazil do práce, až vlastně do té druhé hodiny, kdy jsem odcházel. To znamená nejenom slunce, ale tak jako černočerná obloha. No a hlavně někdy krátce po obědě jsme tady měli buřu, a dokonce tu padaly i kroupy. Tak se chci zeptat vlastně, ty jsi byla v Beskydech, jako ano. Ne zas daleko, ale přece jenom dál, tak jak to bylo u vás?
0: Ale to byla jenom Ostrava, já jsem to slyšela taky. My jsme v Trojanovicích, kde jsme byli, tak jsme měli krásné počasí od pátku až do neděle. My jsme v pátek přijeli,

0: a pršelo. A my jsme potřebovali tam i venkovní wellness, vířivka, sauna a tak. A to samozřejmě za deště je takové trošku jako komplikovanější.
1: Vířivka právě je úžasná, ne?
0: Když to jo, chladno. To jo, ale tak přece jenom nemáš si tam jako, že jo, kde sednout a tak, je to takové prostě, že když prší, že. No a my jsme přijeli a objednali jsme teda, že zapnout wellness na 7. A v 7, přátelé, přestalo pršet. Ale úplně takhle na minutu. Takže my jsme to měli krásně. No a v tu neděli tam bylo nádherně. Potom jsme jeli do Frýdku ještě do čajovny s Marťou a taky bylo krásně. A přijeli tam dva motorkáři a říkali, že tady byl úplný Saigon v Ostravě.
1: No, takže bylo to zajímavé. Já jsem říkal, z toho jako pořád každý říkal, že nic nebude, ale to bylo tak černočerné, že.
0: Takže byl to lokální mrak. Lokální bouřka.
1: Byl kouzel. Děkuju.
0: Lokální bouřka nad Ostravou. No a kromě bouřky, tak jaký byl tvůj víkend?
1: Ne, ne, tak byl tady. Byl tady samozřejmě a zbytek si nepamatuju. Byl trošku tvůrčí, ale k tomu se vracet nechci.
0: Jakože ne?
1: A víš co, já ti to ukážu.
0: Tak ukáž, ty jsi tvořil.
1: Včera ukazoval, přesně tak.
0: Ty jsi maloval obraz.
1: Já jsem maloval obraz, přesně tak. Já jsem viděl totiž úžasný příběh klasicky, jak se scrolluje. A jestli znáš postavičky z, už jsem to se zapomněl. Titirap, tap, tarap, pup, pup.
0: Teletubbies.
1: Jo, děkuju moc. Ano. Já vždycky zapomenu její název. Ta červená je pá nebo něco. A pá, já jsem viděl asi tak jako 6 fotek a podobně. To je ten originál, že jo?
0: Jo, počkej, no. Jak se jmenoval? Tinky Winky.
1: Já myslím, že to je pápa nějaká nebo něco, Dipsy, ta červená.
0: Pápa. La. Tak si myslím,
1: myslím, že je to pá, ta červená.
0: No
1: už
0: dobře,
1: jsem to říkal,
0: tak je to pá, no. Dobře.
1: No a já jsem viděl vlastně, jako, co se skrývá vlastně pod tou maskou nebo pod tím oblečkem, jo? A objevil jsem něco takového, jo? To je prostě, jakože ta tvářička je roztomilá, ale jinak jakože to je takový uslintaný červík a podobně.
0: No a v tom oblečku.
1: Ano, přesně tak. No a protože jsme to sdíleli s kamarádem Marťou na dálku, tak já jsem to namaloval jako obraz.
0: Dobře.
1: A Marťa to odmítl mít doma.
0: Co? Já se bojím.
1: Ježíš to řekl taky, ale co, děcka, co, vždyť ještě roztomilejší než ten.
0: Ne, je to příšerně děsivé.
1: Ne.
0: Takže doporučuji, mezi 6. a 8. nás přenáší to nejlepší na televizi Relax.
1: Já to tam nebudu posílat.
0: Tak už musíš, když
1: jsem
0: to ukázal.
1: Já jsem to dával na sociální sítě, to je pravda, no.
0: A tam najdete ve výstřihu toho nejlepšího i rádiovo umělecké dílo. Je to děsivé, to se nikdo nazvat nedá.
1: Dá, už se do toho zamiloval. Pozor, já jsem dal i na sociální sítě sobě anketu.
0: No.
1: A jenom dva se báli. A nejvíc bylo pobavených a dokonce dva řekli, že se jim to líbí. A Marťa, ta je 24 hodin potřeboval vývoj, než jako mě takzvaně, jak se říká, tady na sebe rozdupal, potom, že teda ne, že by se bál, a večer jako, tak to dovez. Jo, takže uvidíš, to tak jako, jak to budou ukazovat.
0: Já si myslím, že tady tenhle obraz toho červeného teletabísáka, ze kterého leze ten červík, tak a skončí jako obraz Phoebe v seriálu Přátelé.
1: Ty myslíš, jako Glidy ze Glenys, jo? Jako Lenku Lišková se mi dotklo. A úplně za trest teď přesunu horoskopy a budete je mít až za chvíli. Radio Čas.

0: Příjemné ladění Rádia Čas v 6 hodin 26 minut 8. června, pondělí, první pracovní den, se pořádně rozjíždíme v Dobré ráno Moravo.
1: A když je to nízký barák a je to uprostřed?
0: Ráda mi hledá bydlení.
1: Já teď vidím jako druhé nadpodlaží a teď se koukám, kde to, ale 70 metrů čtverečních a má to 82, to znamená, dobře, tak jenom pokud, já se potom podívám, jestli je to ještě aktuální.
0: Ráda má novou vášeň, protože ví, že zoufalé hledáme bydlení v Ostravě a prodáváme dům v Příboře a on je teď úplně zabraný do toho, že my hledáme
1: prodáno,
0: byty.
1: Prodáno, aha. No. Proč tam nechávají inzeráty, které je prodáno nebo rezervováno?
0: A ten většinou ten makléř tím ukazuje, že to jako umí.
1: No, jakože ukazuje pindíka, dobře, no. Fajn, nebo pindici, to už je jedno. V každém případě, tak čerstvé horoskopy pro nový den, 8. červnový, takže jak bude na Medarda, pojďme se na to podívat.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pondělí bude plné nejrůznějších událostí a vzruchů, a to na obou stranách spektra. Naštěstí to pozitivní bude převažovat a to problémové by mělo mít vždy ostré hrany konfliktu zaoblené. Co se týká jednotlivých znamení, tak ryby by si měly pohlídat finance. Štíři mohou řešit změny na pracovišti a radci budou mít tendenci propadat chmurám. Lvům se může nabízet zajímavý obchod. Berani by měli řešit nějaké stresové záležitosti a střelci budou mít tendenci kalkulovat. Pany mohou být nadmíru kritické. Kozorozi by se měli vyhnout alkoholu či jiným omamným látkám a býkům se budou úročit jejich předchozí aktivity. Vodnáři mohou být velmi přitažliví pro opačné pohlaví, váhy budou chtít udělat něco pro své zdraví a blížencům by se měly dařit i náročnější aktivity. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
4: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
5: Hity, které milujete.
6: Radio Čas.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weberova Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
8: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí park Boženy Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Cristovao nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.
11: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
12: To se ještě domluvíme.
10: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
13: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
10: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
13: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
14: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
5: Rádio Čas.
6: Hity, které milujete.

0: Jeden za druhým hity, které milujete i 8. červnový den s Lenčou a Radimem na rádiu Čas. No a dneska pro vás otázka nejenom ráno, ale celé pondělí, která doslova do písmene už voní létem. Teda většinou voní létem.
1: Je to taková letní, je to tak. Ptáme se vás dneska, jak někomu naznačit, že potřebuje deodorant.
0: Včera na to koukal, mám pocit, už můj kamarád, protože ta otázka byla jako v noci na dnešek už a říká, že lidi jsou drsní a já mám pocit, že některé věci jsou lepší na papíře, rádoby vtipné, než jako to opravdu říct do očí, jakože že tady něco nevoní, jestli si rozumíme.
1: No mě ty komentáře na Facebooku hodně pobavily, protože Jirka tam třeba napsal, táhne z tebe na míle divočina.
0: No, jasně, ale to musí být teda opravdu příbuzný nebo něco, no, no.
1: No, ale jinak jsou na Facebooku lidé velmi upřímní, jo. Vlastně používají pořád to jedno slovo a to je, že ti prostě řeknou, že smrdíš.
0: Smrdíš, no, no. Ale jak říkám, napsané, to vypadá jako, že velcí borci, ale nevím, no. Tak Leni, takhle zeptám se, na pracovišti nebo v reálném životě už ses musela někdy s něčím takovým potýkat, když pomineme nějaké MHD a podobně, kde prostě nějaké to riziko je?
1: Asi úplně ne.
0: Ne, že ne?
1: Asi ne.
0: Takhle, kdysi dávno, ale teď opravdu nebudu jmenovat, jo?
1: No.
0: Kdysi dávno týkalo se to pracoviště, byl takový, to nebyl problém a dodnes nevím vlastně, jestli se to dotyčná osoba od někoho jako bližšího z toho pracoviště dozvěděla nebo ne. A byla to žena.
1: Jo, tak to nevím. Jako v nějakém reálném životě, tak občas se to stane, že se člověk potká s někým, kdo úplně tam to nesedne, že, na ty nějaké čichové věmy, ale nikdy to nebylo v nějaké dlouhodobější, v nějakém dlouhodobějším horizontu. Blbé je, když se takhle sejdeš s někým, kdo ti nesedne na cvičení. Víš, když jsi nevedla něho na podložce.
0: To znamená, ne ty jako cvičitelka, ale ta, která je prostě na té ploše společně s ostatními kolegy
1: a
0: podobně.
1: Ano. A to se mi občas stalo, že, a to fakt není nic osobního, protože my taky reagujeme každý jinak a někoho jiného.
0: A tam
1: ale
0: už je to navíc vyčerpávající, protože já mám takovou metodu od té doby, co se narodil se Křesin, který už má teď přes 30, jo, tak já umím dýchat pusou, jo.
1: A nemůžeš.
0: Ale při cvičení je to pitomé, že?
1: Nemůžeš,
0: ne. By spadl za vlast.
1: Ne, jo, nemůžeš dýchat pusou, no. Takže to někdy je ta lekce taková spíš výzva, no. Ale málo kdy. Takže já jsem asi dítě štěstěny, mě nějak všechno voní. A co ty, Ráďo?
0: Tak jako já už jsem říkal, já už jsem říkal a dokonce jsem naznačil jednou velmi opravdu blízkému člověku, ale ono se to týkalo jako i dalších potíží, ale musíte si věřit a vědět, že to není jakýkoliv útok, jo, ale že prostě to děláš jako pro dobro toho člověka, aby voňál.
1: No, je to dneska trošku ošemetné téma, každopádně jsme zvědaví, co vy, jak to umíte říct nebo naznačit, že u někoho není ta vůně úplně ideální, pište nám na Facebook a nebo nahrávejte hlasovky na 7766 12800. To bylo všechno.
0: Já vím právě proto. A mi to docvaklo a teď já jsem věděl, že musím držet pusu. A navíc jsem na to nebyl připravený, tak se musím tak jako mírně otočit a dát jakoby myškou

0: Hodně, hodně moc muziky, doufám, že i pohody úsměvů. Kdyby vám jich bylo málo, tak čerstvě Facebook, Instagram, nové video za ranní dvojku, tentokrát dostalo název Slova slovíčka.
1: No a je ze života a je pravdivé.
0: Přesně tak, každý, kdo kdy byl zadaný, tady speciálně se ženou, tak když tak můžete okomentovat, lajkovat nebo poslat dál. Ty se v tom poznáváš mimochodem v tom videu?
1: Nebo
0: jakoby esenci toho, jakoby muž, žena a ta pointa, co tam je.
1: Ano, ale trošku obráceně. Já nikdy vypínám.
0: Jo.
1: Že můj Martě mi potom vyčítá, že neposlouchám.
0: Ty to není asi o tom oposlouchání. Jo, vlastně je to. Vlastně
1: no,
0: o tom,
1: no,
0: o tom.
1: No, že to, že ty jsi mě teďka vůbec neposlouchala.
0: Aha, protože no. Člověk myslí, že to je o tom, jo, to, ale to... Tak o čem si to povídáme, ještě jednou Facebook, Instagram, Rádia Čas. No a teď dobře poslouchejte, protože my dokonce dřív, než posnídáme, dřív, než si dáme první kave, tak vás chceme poňuňat na dálku, protože máme takový dáreček, který opravdu bude vonět létem.
1: A je to takový dárek, který můžete spojit klidně i s letní dovolenou a je to takové pěkné rozptýlení. Pozme ve...
0: Jak říkám, no je to před prvním kavenu.
1: Já mám hlad.
0: Zkrátka, já mám pocit, že už jsme tam jako v průběhu minulých let rozdávali tyhle ty dárečky a Thermal Park Dunajská Streda je opravdu zážitek a takový pojem. A my pro vás máme, pokud se nepletu, permanentku na celkem 10 vstupů na osobu, že jo? Říkám
1: přesně
0: to správně.
1: Tak, přesně tak. Čeká vás tam v tom Thermal Parku Dunajská Streda, 10 bazénů, tobogánová věž, sportovní hřiště, vodní hala, paddleboardy, kajaky, navíc spousta animačních programů, takže ta permanentka může být takovým vstupem k vaší letní dovolené, protože je to vlastně v podstatě, dá se říct, i kousek od Ostravy. Já jsem se dívala, že celková cesta 3 hodiny 14 minut, to je celkem v pohodě, třeba
0: autem,
1: na víkend,
0: autem?
1: Na prodloužený.
0: Jo, ano. Jo, jo. Mm-hmm. No, jak říkám, anebo si to prodloužíte, jak už jsme naznačovali, dovolené, protože na místě jak kemp, penzion, tak hotel, takže si vyberete, když tak mrkněte na thermalpark.sk, ale v rámci těch radovánek pro vás máme permanentku na 10 stupňů, teda nevím, voda bude asi teplejší, na 10 stupňů na osobu, taky chci kave. Co pro to udělat? Jednak dovolat se jako pátý nebo pátá v pořadí?
1: Na 7766 12 800.
0: A popsat nám svůj plavební styl.
1: Ano.
0: Říká se tomu tak, že jo?
1: Jo. Jak
0: plavební
1: my...
0: styl? Jo.
1: Plavecký možná spíš.
0: Plavecký.
1: Já myslím, že plavební by byl, kdybyste měli třeba jachtu.
0: Takže hlásím druhou čárku, že to kave potřebuje opravdu dost a podobně.
1: My oba, ale my doufáme, protože nás
0: pochopili
1: znáte.
0: Pochopili jste, co po hasteč chcem?
1: Že jste nás pochopili a že zavoláte a budete hrát o 10 vstupů do Aqua, nebo do Thermal Parku dneska.
0: Čárka pro Lenču, tak fajn. Prostě vy víte, vyhraví už voláte stejně teď.
2: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box. Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1.
3: Bereš nebo hraješ dál, ale pozor, když to přeženeš, box se zavře. A ty odcházíš s nulou.
2: Rozhodni se správně.
3: Skřítkův poklad Rádia Čas.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
7: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
8: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
7: Blue!
3: Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
9: Dej si kafe, natáhni nohy. Radim a Lenka v plné polní. Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
0: Dobré ráno všem posluchačům a jednomu nebo jedné speciálně i na linku Rádia Čas, pátý nebo pátá v pořadí, kdo volá. Dobrý den, dobré ráno.
10: Dobré ráno, tady Andrea.
0: Andrejko, zníte čile, tak jak se vstávalo, případně jaký byl víkend?
10: Já jsem měl trošku pracovní, ale stávalo se dobře. Takže práci, 6 hodin, pohodička, ano.
1: Tak to je dobře. Vy nám určitě řeknete, a možná lépe než my v tom předešlém vstupu, proč voláte a co byste po nás chtěla vlastně?
10: Já bych chtěla vyhrát ten krásný pobyt v termálkách. Chtěla bych si ho užít s dětma a s manželem.
0: Jenom připomínáme, ve hře je permanentka, jo?
1: Na 10 stupňů.
0: Permanentka na 10 stupňů. Už jste si udělala vesmírnou objednávku na pobyt, takže kdo ví, jestli třeba ne příští dny, tak teď soutěžíme o permanentku. Teda jestli berete ještě pořád?
10: Ano.
0: Jo, výborně. Tak ještě jsme měli takový dodatečný dotaz.
10: Asi se ptáte na můj styl plavání.
0: Ano. Přesně tak, no.
10: No, já neumím nic jinou než prstak.
1: Ale tak...
10: Plavu daleko.
1: To je nejoblíbenější styl.
10: Jo, nenačvak, tam je to dobrý.
0: On je takový pomalejší, ale většinou lidi jsou hodně vytrvalí, kteří plavou prsa, říkám
1: ano.
0: To tak,
1: ano.
0: Že jo. My kraulaři se unavíme, teda kdysi jsem, já myslím, že teď už bych plaval ke dnu, jo, ale kdysi jsem zkoušel kraul asi tak.
1: Já kdybych zkusila kraul, tak je to spíš plácání.
0: No.
1: Já to neumím tak. Vůbec.
0: Není to o nás, je to o vás a tady už můžeme jenom zatleskat a my se to nechce pouštět, takže ani zatleskáme všichni.
1: Zatleskáme, gratulujeme.
10: Děkuji moc krát, děkuji, krásné ráno.
0: Tak udělejte si to krásné a vlastně i celý týden, který jsme právě teď společně načeli a rádi jsme vás slyšeli, Andrejko.
1: Naslyšenou.
10: Ano, děkuji, krásný den.
11: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.

0: Srovnáme si čas pro ty, kteří vůbec neví, co se teď děje, bo pondělní ráno, takže 6.52, Lenče Radim, rádio čas a je pondělí 8. A to znamená Medard a všude uslyšíte Medard 2K5 40. kape.
1: Jo a zdravíme taky Nikolku, což je naše nová posluchačka. Ahoj.
0: Dobře.
1: Rádě to tady švihne.
0: Tuším, odkud to jde. Jasně tak.
1: No dobře, no. Tak.
0: Nikolka se zjevila bez kydech, ne?
1: Ano.
0: Nikolko, zdravím, ještě o vás uslyšíme, ale máte konkurentku Žandu, jo, jen tak na okraj.
1: To je maminka.
0: Ježišmarja, celá familie. Tak tam aspoň ty chlapy přitáhněte ještě k tomu. Tak
1: budou, 100%.
0: Tak jo, zdravíme Nikolku a Žandu ještě někoho?
1: Ne, to je všechno, zatím, třeba si ještě na někoho vzpomenu.
0: Já nábor. A neznají děvčata aspoň jako nějaký byt v Hrabové?
1: No oni znají byty v Ostravě, ale oni v nich bydlí, takže...
0: Tak pokud máte rádi Laničku, tak se jich vzdejte.
1: Rád, jo.
0: A já jsem zlatý.
1: Ne, nejsi.
0: Vy to vyděláte z rudu, ale fakt, jako už to,
1: my?
0: Už to mám...
1: My?
0: Ano.
1: To by se nám v životě takhle nepovedlo.
0: Podívej se, kdyby se s tomu zasmála, tak jsem za vtipného, ale protože uděláš Ráďo, tak jsem se zrudu a podobně. Ne, Niky zdravím rozhodně a mimochodem Niky teda pokud je dcera, tak já nevím, střední škola nebo v jaké fázi, nebo vysoká škola?
1: V jaké fázi?
0: No ne, jako jestli zdravíme, ať se jí dneska daří ve škole v práci.
1: Ne, už dospělačka, prostě v práci.
0: Dobře, fajn, jsem vytěšená, no tak jako mladá duchem, no. Ježíši Krste, Niky zdravím prostě.
1: Ale ty ani Nikču neznáš a už si urazil.
0: Tak je něčí dcera, tak jsem opravdu myslel, že je třeba jakoby školu povinná ještě.
1: Ne.
0: Protože Žanda, co si budem povídat, vypadá hodně mladě.
1: No úplně.
0: Tak nechápu, jak jí dcera může být v práci.
1: Jo takhle, žehlíš, že?
0: Ne.
1: Jo.
0: Ne, nežehlím.
1: Nežehlíš.
0: No nežehlím, protože viděl jsem Žandu.
1: Ano.
0: Já se omlouvám, mimochodem teď máme něco mezi, ale když jsou ty zapnuté mikrofony, viděl jsem Žandu a myslel jsem, že možná ještě mladší než my.
1: Jo, to jsem si taky myslela.
0: No. takže nechápu, že prostě má dceru v práci a podobně.
1: Ale to je jako zajímavé, jak jsme se k tomu dostali od takového jemného pozdravu. Já jsem
0: vůbec nemusel být, ne, a ty vždycky máváš, jako kdyby si mávala všechny
1: ale
0: známé,
1: tak
0: my
1: děláme
0: nic jiného.
1: Ale já mávám úplně všem, kdo poslouchají Rádio Čas,
0: jo.
1: Klidně i ve světě přes časradio.cz. Já ne, vás ne, objímám jako, a mávám všem.
0: Sorry, ale Žanda a teď i Niky mají vždycky speciální okénko. Za 5 minut 7, já už ani nevím, co jsem to, čerstvé zprávy Rádia Čas a my jsme něco ale chtěli, opravdu.
1: Jo,
0: jo, nejenom připomenout, protože dneska sondujeme, jak byste někomu naznačili, pokud opravdu cítíte, že je problém, že by mrk potřeboval nebo potřebovala deodorant, antiperspirant a podobně, protože na papíře, jak jsme koukali na Facebook Rádia Čas, se to snese hodně, ale myslím, že v reálném životě je to mnohem těžší.
1: Na papíře jste hodně ostří, no každopádně těšíme se taky na hlasovky na našem WhatsAppu na 7766 12 800.
0: Aha.

0: slunce jede naplno, playlist taky a my pro tebe chystáme něco opravdu velkého. Megaléto Rádia Čas už brzy rozjede léto plné hudby, emocí a hitů, které milujete. Máš se na co těšit, protože tohle léto bude stát za to. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas.
2: Skonto nabité. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Vážná nehoda se teď řeší v Ostravě v ulici Orlovské. Osobní auto se tady srazilo s motorkářem. Zdržíme se na dálnici D48 na trase z Nového Jičína do Fejtku Místku. Za Příborem stojí porouchané osobní auto a bouračka se řeší taky v obci Modřice na Brněnsku v ulici Brněnské. Tady stojí nabouraný autobus.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Už zítra se ochladí a bude pršet. V Klimkovicích chystají změny v systému parkování. Basketbalisté Pardubic ve třetím ligovém finále porazili Nymburk. Dobré pondělní ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Připravme se na velkou změnu počasí. Už zítra dorazí déšť, místy taky bouřky a citelné ochlazení. Nejvýrazněji se změna projeví ve středu, kdy teploty na většině území nepřekročí 19 stupňů. Ve čtvrtek už by měly srážky ustávat.
0: Morava aktuálně.
6: Klimkovice připravují nový systém parkování na náměstí a v centru města. Jak nám ale prozradil starosta Jaroslav Varga, první 2 hodiny budou bez poplatku.
7: Chceme, aby se na náměstí dalo zaparkovat, ale aby tam auta nestála bez omezení celý den a neblokovala místa lidem, kteří jedou k lékaři, na úřad, do obchodu nebo za službou. Lidé si v centru stihnou vyřídit běžné věci, ale zároveň se parkovací místa budou lépe střídat.
6: Po uplynutí 2hodinové lhuty zaplatí řidiči 20 korun za hodinu. Večer v noci víkendech a mimo stanovenou dobu zůstane stání volné. Zlínský kraj podpoří policii. Bezpečnostnímu sboru dá 1 800 000 korun na přestavbu a vybavení služebního auta, určeného na odhalování přetížených nákladních vozů. Posádka bude navíc sledovat i nebezpečné chování řidičů za volantem.
0: Rádio Čas. Sport.
6: Basketbalisté Pardubic zvítězili ve třetím zápase ligového finále doma nad Nymburkem 79-78. Snížili tak v sérii na 4 výhry na 1-2. Čtvrté utkání se bude hrát dnes od 18 hodin opět v Pardubicích a série se určitě vrátí do Nymburka ve čtvrtek. A dnešek bude jasný až skoro jasný s teplotami až do 26 stupňů. Tolik zprávy, po 7 pokračuje pondělní Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Radimem Soběslavem Bednářem a Lenkou Líškovou.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
8: Zhruba před hodinou jsme začali naše společné vysílání, tedy nového dne a nového týdne s Lenčou Radimem na Rádio Čas, pár rozmlouvadly. Zaznělo tam i dolar, libra, rubl a koukám, co to píše posluchačka.
9: To já neumím.
8: To byla Mili. A Mili napsala, dobré ráno, dneska raději nebudu ani mluvit, zkoušel jsem vaše rozmluvení a ani dolar jsem neřekla. To bude ale den. Ale klidně pojďme připomenout pro ty, kteří se teprve probouzí, protože Lenča měla svou, nebo víš co, nauč mi to aspoň kousek.
9: Od poklopu?
8: Od poklopu ku poklopu, kyklop koulí, nejkulika, jako?
9: Nejkulaťoulinkatější kouli.
8: Nejkulánka, čo?
9: Nejkula,
8: nejkula, Počkej, logicky úplně.
9: Já ti to rozdělím. Já ti to rozdělím, mm-hmm. To je jednoduché. Je to fakt, zkuste to taky, je to velmi jednoduché. Nejkula.
8: Čou.
9: Lin.
8: Ka.
9: Těj.
8: Ší. Žumoplefu. A jinak dolar, libra, rubl, řekněte si třikrát za sebou. Nez

0: Máme 6 minut po 7. Letem, světem, internetem, Radiočas pro vás kdykoliv, taky na casradio.cz. Jestli mě někdo dostal do kolen, já jsem potom koumal, jako jestli vlastně byl v právu, a byl v právu, toho britského farmáře si viděla?
1: Jenom nadpis. Mě jo. Pobavil ten nadpis, ale když mě uvedeš do tématu, co se tam přesně dělo, tak budu moc ráda.
0: Tak vydrž, já udělám ještě jednu věc. Tak, já jsem si musel zaplatit jízdenku a potvrdit kódem, tak fajn. Tenhle ten opravdu sympaťák s celou rodinou, vlastně nějaký pozemek a různá pole, ale nicméně, pokud jsem pochopil, tak u toho je v podstatě národní park a lidi tam často zajíždí.
1: A parkovali mu na tom pozemku, přesně na tom jeho pozemku.
0: A on je stokrát prosí, ať neparkujou, ale pozor, kdyby jenom na pozemku, ale přímo na těch polích.
1: Ano.
0: Jo? Protože mi to trošku připomíná, jak by se asi lidi chovali, kdyby se na takovém poli chovali, tak, nebo dělali takové ty letní festivaly,
1: ano,
0: a podobně. Jo.
1: Přesně.
0: Takže prosil stokrát týdny a měsíce a nakonec, když už mu došla trpělivost a bylo to hodně, tak udělal vlastně to, na co měl právo, protože šel hnojit. A mimochodem, opravdu v právu byl, protože on se vykašlal na cestu, ale opravdu hnojil jenom své pole, navzdory tomu, že tam bylo asi 20 aut různých jako drahých značek. Jo. Vyfotil to mimochodem další pán, kterého se to týkalo, ale sám říká, hele, jsem farmář, já ho naprosto chápu a myslím, že i policie teda uznala, že byl absolutně v právu a vyzvala ostatní, aby tedy jako příště byli moudřejší. Takže jo, občas to jde potrestat tak, aby jako zákon ruky nedosáhl a aby ta druhá strana byla poučena. No.
1: Mně se to líbí moc, já jsem viděla i doprovodné video a opravdu pohnojil velmi, velmi poctivě, bych řekla.
0: Mně se líbí hlavně ta doprovodná fotka, to totiž vypadá, jestli jsi prohlídla pána,
1: ano,
0: že to je těsně po zákroku.
1: On je hodně
0: jakože těsně poza, ale šťastný, ty očička má, ta očička má šťastné.
1: Ale to musí být opravdu nepříjemné, no, když tam parkují ta auta a na takovém velkém prostranství. Mm-hmm. Já vím, že se to řešilo za Prahu, když jsem bydlela, tak tam byl lom, Homolák, myslím, se jmenoval. A tam se jezdilo a tam byly taky okolo soukromé pozemky. A dalo se vjet až k tomu, ale už si tak jako přejížděl přesně ta políčka a tak. A tam to vyřešili tak, že do té cesty nejdřív udělali příkop, to se ještě přejet dalo, a potom tam dali obrovské kameny. A to už prostě nešlo projet.
0: No, vždycky to jde nějak to, ale hlavně to o tom člověčenství a vzájemné lidské slušnosti, no. Takže tak, no. Jo, to klobouček, jako jen houšť dobrých nápadů a podobně. Snad vás taky budou napadat, konec konců můžeme za chvíli zmapovat i v horoskopech Milana Gilnera. 7.09, Lenča Líšková.
1: Radim Sobyslav Bednář.
0: A ráno s námi.
2: Když kohout zakokrhá a Budík spustí svůj hit, Radim s Lenkou křičí: Dobré ráno, Moravo, na

0: Příjemné ráno, ladíte Rádio Čas, hity, které milujete, a máme datum 8. června a vy už jste určitě zvědaví, s čím je toto datum spjato, co se týká toho, co se píše ve hvězdách.
1: Přesně tak, ty jsi zavnímala, vlastně jo, já si pamatuju, jak lvi, tak bíky, protože vy vlastně budete, vy jste nějakou dobu něco střádali, teď myslím jakoby své ano. činy, a teď konečně z toho začnete jakoby čerpat, doufám, že to pozitivní, tak to vyznělo, ne?
0: Já taky doufám, že to jo. pozitivní, no a ty jsi měl co?
1: Ale bylo to něco v pohodě, už jsem to zapomněl.
0: Prostě lvi budou v pohodě.
1: Když jsem zažil něco krásného, ale už nevím, co to bylo. Tak jo, za minutu 7:45 a mimochodem buďte ve střehu, protože se nám vrací skřítek, zahradní skřítek, říkám to správně, že jo?
0: Ano, a už za chvilku budeme hrát o penízky.
1: Jo, takže klasicky budeme otvírat trezorky, včas vám řekneme víc.

mohou být nadmíru kritické. Kozorozy by se měly vyhnout alkoholu či jiným omamným látkám a býkům se budou úročit jejich předchozí aktivity. Vodnáři mohou být velmi přitažliví pro opačné pohlaví, váhy budou chtít udělat něco pro své zdraví a blížencům by se měly dařit i náročnější aktivity. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dborní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.

0: Nový den, nový týden a doufáme, že i červnová pohoda s Rádiem Čas, Lenčou a Radimem u vás na druhé straně, ať už, já nevím, ležíte v peřinách, cestujete nebo už pracujete. V každém případě naznačovali jsme a už je to tady, ale pojďme si to oprášit, protože se vrací zahradní skřítek, jo?
1: Je to tak.
0: Je důležité dovolat se v pořadí, které určíme.
1: Ano.
0: Teď si představ, že se dovolá, dejme tomu, jako šestá.
1: Dobře, tak
0: vaše, vaše křestní jméno vás
1: poprosím. Dobrý den, tady je Maruška.
0: Dobře, Maruška. Mm-hmm. Maruška, proč všichni jsou Marušky, že jo?
1: Tak Zdeníčka.
0: Ne, Maruško.
1: Ne, já budu Zdenička.
0: Vy jste Marie Zdena.
1: Tak.
0: Tak Marie
1: já
0: Zdena.
1: Mám dvě jména.
0: Ano.
1: Chcete vědět, jak to vzniklo?
0: Ne, Maruško, opravdu ne, jsem podrážděný. V každém případě chcete otevřít první trezorek?
1: Ano, chtěla bych, prosím.
0: Blum, blum, blum, blum. Máte 100 korun.
1: Hurá!
0: Chcete ještě víc, nebo tak stračí stačí?
1: Já chci ještě víc.
0: Dobře, blum, blum, blum, blum. Ano, 200 korun máte.
1: Paráda, to už mám na dortíka na kávu s kámoškou.
0: No právě, takže jestli 300, nebo už si necháte
1: ale já
0: dortík
1: chci ještě
0: s kamarádkou.
1: Dál.
0: Dobře. Nemáš nic. A podobně. Nicméně, pozor, my i k tomu nemáš nic. Tento týden přihodíme malý dárek, to ještě nebudeme prozrazovat, takže vlastně nikdo neprohrává.
1: Tak.
0: Částky můžou být různé, ta maxima, když budou nějaké odvážnější dny, tak třeba i do několik tisíc, záleží
1: ano.
0: na skřítkovi. Víš co, budeme hodní?
1: Budeme.
0: Já bych se tento týden držel tak nějak rozumně, zkrátka, ne?
1: Tak nějak rozumně.
0: Tak nějak rozumně,
1: tak
0: jo?
1: Tak nějak na pohodu bychom to teďka
0: ano,
1: brali.
0: Ano.
1: Každopádně doufáme, že jste pochopili, že tady hrajeme o skřítku v poklad. A kdo se dovolá tedy kolikátý v pořadí?

0: zahradní skřítek, který má plný pusu mrkve, kterou si vypěstovala na své zahrádce. Eko bio mrkvička, že jo?
1: Ještě trošku.
0: Ráda snídá. Každopádně já vám řeknu, že teď budeme hrát o penízky, protože budeme otevírat skřítkovy boxy a můžete vyhrávat opravdu krásné peníze.
2: Čtvrtý nebo čtvrtá v pořadí, kdo se dovolal? Krásné ráno.
3: Krásné ráno, tady Nika.
2: Niky, na cestě od někud někam, jak jsem pochopil zo zvěny?
3: Ne, to je jenom ozvěna, jo, v práci.
2: Tajná agentka, to je jenom ozvěna, o to se nestarý rádio. Dobře, takže asi víte, jak to probíhá, chcete si otevřít jakoby už ten první boxík?
3: Jo, my jsme tady s holkama, zkusíme trošku.
2: Společná doba práce, výborně.
3: Jasné.
4: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
3: No.
2: A dá si to říct sami, jestli chcete nebo ne?
3: No, to nemáme ještě ani na tu kávu, ale zákusek pro každou.
2: Aha. Takže?
3: Tak zkusíme ještě dál.
2: 200 tam je? Mm-hmm.
3: No, jsme 3, tak zkusme ještě.
0: 300. Jo, je to tam. Mm-hmm. Tak budeme dál nebo končíme?
3: Jo, říkáme, je to první kolo, půjdeme do risku, když tak se zkusíme ještě někdy dovolat.
2: Hlavně je vás víc, takže se můžete střídat, no, to je fajn, no, takže ještě.
3: Jo, půjdeme, jo, když tak to zkusíme příště.
2: Dobře.
4: 400.
0: Je tam. Tak ještě?
3: Zkusme ještě, je to hra, jako to už je krásný den, tak.
2: Jak je libo.
0: 500. Takže končíme nebo jdeme dál?
2: Kolik vás je, říkáte?
3: 3.
2: 500 děleno 3 nebo 600 děleno 3, no? To je to, no, ta otázka,
3: zkusme, že? No, zkusme, šestistovka není, ale 600 je, tak zkusme.
2: Ale jste si jisté, holky?
3: Ježíš, manko, tak ty jste děl úplně. Toto.
2: No já vím, já se ptám, no, tak já. Leni, co na mě děláš za pohyby, teda za pochyby, nebo za vlastně obojí posunky. Takže co?
3: Tak jste mě úplně jako toto znejistili, no.
2: Vy jste tam 3 na to, tak se domluvte, holky, jako jestli radši 500, nebo jo. Co?
3: Pojďme dál ještě, zkusíme se dovolat ještě příště, když to prostě dneska neklapne. Už to. Je to tak, jo.
2: No,
3: jo,
2: ale máte úžasný přístup, protože jak víte, hned třeba v příští hodině můžete zkoušet a v průběhu dne, protože to není jenom ranní soutěž, takže, ale jak říkám, neodcházíte s prázdnou, Lení?
0: Protože máme takovou unikátní záležitost právě pro skřítku v poklad, že kdokoliv, kdo se nám dovolá, tak získává dárkový balíček od Investony, takže určitě něco pěkného rozhodně i pro kamarádky tam bude.
2: Už se vám ozveme, děvčata, kolegáčci si vás najdou, takže práci zdá. Už máte první, no a teď ty další, no, budeme čekat, která se dovolá v pořadí jako číslo 2.
3: Jasné, jo? Díky moc a přeji hezký den. Mějte se
2: báječně.
3: Naschle.
5: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz. Skřítku v poklad Rádia Čas. Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
6: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
4: Hity, které milujete. Rádiu
7: Čas. Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. s výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
10: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
6: Vystoupí Lucie Bílá, MiG-21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
10: Vstupenky na ticketportal.cz.
11: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
12: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
6: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
12: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
6: Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Přihlaste své děti na letní tábor plný zábavy a dobrodružství. Více na skalkaostrava.cz/tábory.
13: Kapitáni, kreativci, vodáci. V rozmarné slavnosti řeky Ostravice jsou zpět. Postav loď, získej 2000 na stavbu a hraj o 10 000. Registrace prodloužena do 10. června. Tvoje loď, tvoje show. Rozmarné slavnosti CZ. Akce proběhne v sobotu 13. června u mostu Miloše Sýkory.

0: Hity, které milujete. Lenča, Radim, Rádio Čas, protože ve dvou a více se to lépe táhne. A my to opravdu tvrdíme a je to tak. Kolega Honza Gavelčík s námi ve studiu. Ahoj. Ahoj.
1: Hezké ráno, přátelé.
2: Ahoj, dobré
0: Honzi,
2: ráno.
0: Dneska taková dopranice, ale zažil to každý a ty taky potkáváš spoustu lidí. Prosím tě, kdybys potkal někdy někoho, kdo prostě jako moc, a hlavně v tom létě nevoní, takzvaně. Jak bys naznačil, že potřebuje deodorant nebo antiperspirant? A nebo vůbec naznačil bys to?
1: No já to moc neumím, já se teda spíš jakoby snažím se, a teď to jako vyzní špatně, ježišmarja, tak já jsem to tak jako nechtěl říct, ale já se snažím být jakoby úplně mimo dosah lidí, to znamená, když přijdu do nějaké společnosti, když už musím jít do nějaké restaurace, tak si sednu někam úplně do rohu, abych co nejméně s někým komunikoval, protože spíš jakoby zažívám, že pořád někdo na mě někde mluví a i v autobuse se snažím jít do té části, když už tam teda jedu, kde nikdo není, ale většinou se tomu člověk moc jakoby nevyhne, že mu třeba někdo trošku nevoní, no ale...
0: To by se ty dlení vybavil celý Honzův život na sociálních sítích a nezdá se ti, že by seděl v koutku, že?
2: Ano, to za prvé a za druhé mně přijde jako taková originální strategie, tak místo toho, než na to někoho upozornit, tak vlastně se neustále vyhýbat těm lidem.
1: Ale ne, ale když to je třeba jako fakt jako, že hodně intenzivní, jo?
0: Myslím jako z nejbližší jakoby, lidí,
1: já to neumím sám, jakoby, když jdu sám, tak to jakoby neudělám, ale když třeba jdu s někým a cítím fakt jako už něco hodně intenzivního, tak třeba řeknu, je, dívej paní, bude asi celý den v lese, tak má na sobě repelent, protože většinou kolikrát je tak strašně intenzivní, že mi z toho fakt jakoby rozbolí hlava z těch antiperspirantů, já nevím, co se všechno používá.
0: Vždycky strašně moc bojím, jako když mám novou vůni, co Honza, ale mimochodem ty taky jako voňáváš, jo? Takže ty občas taky, ale pozor, jako hezky voníš, takže,
1: fakt?
0: Jo, ale tak jako já...
1: Ale
0: co pochválit, ale...
1: Zase je pravda, že mě třeba vadí u opačného pohlaví, že kolikrát třeba ještě v době, kdy jsem se jako měl potřebu seznamovat a tak dále, jsem potkal nějakou holku, byla úžasná a tak všechno jako tak jako nějak to tam bylo a tak jsme si dali nějaké takové to jakoby rádoby rande a ona přišla celá jakoby naparfémovaná, no většinou už jsme se pak nikde nepotkali, no. Mě to jakoby, tak. Jakoby zabíjí takové to lidské přirozeno, víš?
0: No právě ne, to vítáš.
1: Co?
0: Lidské přirozeno vítáš.
1: No to jo.
0: Tak
1: ale jako když mi ten člověk sedí, samozřejmě, ne? Jakože u každého.
0: Tak to byl rozbor Honzových čichových věmů, ale rozumíme si všichni. A to bylo antré, prosím vás jenom antré k tomu, co teď bude ve víš, nevíš, jo? S datem 8.6. dneska se ptám já, takže jdeme na věc, děcka?
2: Ano.
0: Pojďme.
3: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
0: 8. června v roce 1907 otevřeli v Brně Empire Bio, to se mi hodně líbí, Empire Bio. V té době v českých zemích první svého druhu. Co to bylo?
1: Empire Bio.
2: To vůbec jsem nikdy v životě neslyšela.
1: Jako je pravda, že dneska to slovo bio je hodně modní, že jo? Na Instagramu, koho máš v bio, se každý ptá.
2: Mm-hmm. Máš možnosti?
0: Jasně. Prodejna čokolády, kino, stadion, samoobslužná jídelna.
1: Já bych řekl kino.
2: Já bych taky řekla kino, no.
0: První stálé kamenné kino v českých zemích.
2: Wow.
0: Tak. V roce 1867 byla korunována Alžběta Bavorská uherskou královnou. Čí byla manželkou?
1: Alžběta Bavorská.
0: Mm-hmm.
2: A čím byla korunována?
0: Uherskou královnou. Aha. Hele, tam asi těch jako korun bylo víc, ale v ten den uherskou královnou, jestli si rozumíme, jo?
1: Tak asi máš možnosti, Rádio.
0: 1867.
2: Takže to byl někdo z Uher.
0: Buď to Josefa II., nebo Karla Habsburského, nebo Františka Josefa I.
1: Tak počkej, podle těch dat.
2: No já vůbec nevím.
1: Habsburský Karel to asi nebude. Kdo tak tam byl Josef II. A František Josef I.
2: Tak Josef I. bych řekla.
0: Takže to Cčko František Josef I. nebo ano. Josef II.
2: Počkej, ale Josef II. To byl ten syn Marie Terezie, ne?
1: Což by jakoby sedělo,
2: což
1: že?
2: Což by sedělo, takže Josef II.
1: A František Josef by tam taky moc jako nesedí právě.
0: Měl by sedět, ano.
1: Fakt?
0: Ano. A tím pádem už vám možná docvakne, pod jakou slavnou přezdívkou ji celý svět znal.
2: Tak počkat.
0: Alžbětu Bavorskou. František Josef I.
2: František Josef I.
0: Přelom 19. a 20. století. Nápovědy?
2: No.
0: Mici, pici, cici, sisi.
2: Jo, sisi.
1: Sisi.
2: A víte, jsme tady, aha.
0: A víte, jakou sladkost měla Sisi nejradši?
2: Ona,
0: je, no, to, je to specifické, jo? Málo se to prodává, ale je to k sehnání.
2: Máš možnosti?
0: Mám. Buď to byly kandované fialky, nebo ostruženová zmrzlina, nebo čokoládové fondy.
1: Kandované fialky, to zní hezky.
0: Je to tak, aha, je to tak, děcka. 1949. George Orwell vydává dneska už knižní klasiku pojmenovanou Letopočtem.
1: 1984.
0: Nejslavnější věta, tedy výrok z této knihy zní jak?
1: Počkej.
2: Jak jako, jako...
0: 1984 ano, je zpětá s jednou větou. A vlastně ji všichni známe, akorát možná se to máme spojené s touhle knížkou, nápovědu, já vám řeknu nápovědu, ale indicí spíš. Částečně je po této větě pojmenovaná i reality show s lidmi uzavřenými ve vile.
1: Hmm. Zavíráme.
0: Zlatý můj.
2: Big Brother.
0: Česky?
2: Velký bratr.
0: Tě?
2: Vidí.
0: Sleduje, přesně tak.
1: Velký já neznám, bratr tě sleduje,
0: jo, uznáme. No a ještě druhá kniha, která Orwella proslavila taky hodně.
1: Waiting for Godot?
2: Ne.
1: Je Samuel Beckett, počkej,
0: to je Samuel Beckett. Čekání na Godota, to ne. Já vám napovím, jo? Bú,
2: já, já, mé. Farma zvířat.
0: Ano.
1: A jo.
0: No a poslední, co je?
2: Já se snažím. To bolí dneska.
1: To byla hezká nápověda.
2: Mě to dneska bolí.
0: Ale všimni si, že vám všechno cinká nakonec jako z mou pomocí.
2: Nakonec, ano.
0: Ben Kristoval má dneska 39, což nechápu, vypadá neuvěřitelně. Lukáš Vaculík slaví a 75 slaví zpěvačka, která se narodila jako Gaynor Hopkins. A mimochodem právě ta naspívala jako první písničku The Best.

0: je ta ukřičená?
1: No, ukřičená teď bohužel měla velké zdravotní problémy. Samozřejmě používá pseudonym.
2: Tak Tina Turner to není, no.
1: A hity, které znáte od ní, je třeba Total Eclipse of the Heart.
0: Ano.
2: Já už vím.
0: Ale to jméno.
2: No. První písmeno toho jména.
1: Kterého? Křestního nebo křestního?
2: Křestního. B. Bonnie Tyler.
1: Děcka, jako všichni máme opotky a potřebovali bychom antiperspiranty, ale víceméně jsme to dali se ctí, jakože.
0: No, jako tak jo. Spíš méně než více, ale dobře, ale jo, skvěle, jo. Skvěle, děkujeme.
1: Jo, pohráli jsme se moc, díky moc a všem pohodové pondělí. Hity, které milujete.

0: Žijeme v Uní, alespoň dnes na Rádio Čas. Krásné ráno, sondujeme, jako kdyby už byl nějaký problém na pracovišti nebo mezi vašimi kamarády, jestli byste naznačili, jo, jestli použít nebo nepoužít deodorant. Honza píše, dobré ráno. Smrdící kolegyně, kde se ostatní baví o tom, zda někdy měla třeba umyté vlasy nebo šaty 14 dní po sobě. Už drsnější náznaky nepomáhají a cituji, koule na to říct, to na rovinu nemá zatím nikdo. Takže někde je to probíhající kauza, víc říkat nebudu, ani jako místo určení, takže takže tak, no. Je to, no, takže děje se to.
1: Ano.
0: Ale jak říkám, na papíře papír snese hodně, ale v reálu jako říct to, co to je citlivé téma. No,
1: na Facebooku.
0: A někdy, pardon, dokonce nevíš, jako jestli to je třeba nesouvisí nějak s diagnózou, že to není jenom o tom, jako že by člověk měl špatnou hygienu, ale to právě jako to vybalancovat, že jo?
1: No,
0: to je stejně jako když popřeješ k těhotenství a člověk jenom měl dobrý oběd.
1: No, já vím, no.
0: Ale něco nového, prosím tě.
1: A letem světem internetem, já jsem si říkala, že vyberu nějakou zprávu, která tě potěší.
0: Takže to bude o muži.
1: A je to o muži.
0: Ano.
1: Je to tedy zatím teenager, takže...
0: Já si počkám.
1: Ano, je zatím prostě mladý. Tak. Ovšem má teď jeden velmi unikátní zápis do Guinnessovy knihy rekordů. A to proto, že umí nejvíc otevřít ústa na světě.
0: Já jsem viděl fotku, pokud se nepletu, tak ta ústa, nebo v nich pokořil banány, ale nevím, byly to banány,
1: ano,
0: že
1: je to svazek banánů, obrovský. No.
0: Bylo i konkrétní číslo, kolik
1: je
0: těch banánů?
1: Je to tak, ano. Jeho rozpětí těch úst dosahuje neuvěřitelných 10 centimetrů.
0: Jinak připomínám, na té fotce alespoň byly banány jako nezabalené, protože jo. Já mám pocit, že kdyby byly odbalené, tak toho zvládne ještě víc.
1: No.
0: Někdy bychom mohli otestovat, jak jsme na tom. Tak kdysi se to dělalo s těmi
1: marshmallowny
0: se to kdysi dělalo. Pamatuješ na Chubby Wubby a podobně?
1: S marshmallowny jsme to tady dělali s naším kolegou, Martinem Fabíkem.
0: Když jste to už bylo s tebou?
1: Ano.
0: Aha, přesně tak. Jo, no ne, tak to strašně letí všechno, mi to všechno splývá a podobně.
1: Já ti s někým splývám?
0: To je pravda, ty ne, no. Na tebe se nedá zapomenout, to je pravda.
1: Děkuju, no.
0: Tak to bylo s tebou, to nebyla pochvala. Nebo jo, byla, Lení, víš co, ale už dost, protože, ne, můžeme se domluvit, že v příští půl hodině budu fakt zlatý, ale ne ironicky zlatý, já budu fakt zlatý.
1: Co je?
0: Nic, no, povídej.
1: Máme mezeru v roletkách, to je jedno. Každopádně toho Bohdá nebude, abych tady natáčela nějaké video, jak já si strkám do pusy banány. Nebudeme nic takového zkoušet.
0: Ne, v pořádku, já jenom říkám, že teď jsem se rozhodl být hodný chlapec.
1: Jasně.
0: A já to splním, ale bude to tak...
1: 10 vteřin to potrvá.
0: Ne, nebude to taková ta nepřirozená, jo, protože ta tě dráždí a podobně. Tak prosím tě, odstartuj mi to a já fakt budu fajnový.
1: Fakt, jo.
0: Budu tě podporovat a všechny naše posluchače.
1: A to nikomu nebude bavit.
0: Ne, ale jako budu i vtipný.
1: Jo.
0: Jo, zkusím to, fakt.
1: Fakt.
0: Jo, tak pojď.
1: Dobře, tak 3, 2, 1, teď a je tady hodný Ráďa.
0: Výborně. Jinak 7.51, za chvíli zprávy s Honzou a máme vás rádi.
2: Dobré ráno, Moravo. Ranní espresso s Investonou. Na středeční snídani přijde Petr Jurča, key account manager, a Vojtěch Olbrecht, specialista ekonom ze společnosti Investona. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Ranní espresso s Investonou.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
5: A 30?
6: Acema.
5: A 40?
6: Acema.
5: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
9: Obědovka Rádia Čas.
8: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
9: Když posloucháš, máš vyhráno.
8: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
9: Vstávej z postele.
8: Radim a Lenka ti dodají pořádnou energii.
9: Dobré ráno.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Na páteční snídani přijde Patrik Habo ze zážitkového areálu u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptově. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovskej dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Šídl s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Šídl za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Kámen a zahrada.
9: Připravili jsme pro vás nový sortiment. Třeba nádherné kamenné fontány, které vykouzlí z vaší zahrady opravdový ráj. A navíc právě teď nakoupíte vybrané dlažby za nízké ceny.
10: Já, tu se stavte!
9: Těšíme se na vás
8: v Kámen a zahrada.
9: V areálu Stavebniny Janík.
11: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
12: Hned dva dopravní problémy aktuálně řeší policisté v Ostravě. Pozor si musíme dávat na ulici 1. máje, kde se srazila dvě osobní auta. Bouračka je v Ostravě taky na Orlovské ulici. Tady boural motorkář s osobním autem. Stále se zdržíme na dálnici D48 na cestě z Nového Jičína do Frýdku Místku. Za Příborem stojí porouchané vozidlo a porouchaný autobus nás může potrápit v Modřicích u Brna na ulici Brněnské.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
12: Živnostníci na odvodech zaplatí méně. Valašské Meziříčí ruší i pro další rok školkovné. Fotbalisty čekají před šampionátem v Německu vyhřívané tréninky. Dobré pondělní ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Živnostníci ušetří. Od července klesnou odvody na sociální pojištění. Novela ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu podnikatelů, a to zpětně od ledna. OSVČ tak letos odvedou státu o víc než 8,5 tisíce korun nižší částku.
0: Morava aktuálně.
12: Obyvatelé Opavy můžou ovlivnit budoucnost města. Teď rozhodují, který z 11 návrhů získá podporu z rozpočtu. Jde o návrhy od veřejnosti, zaměřené na veřejný prostor, sport, cyklistiku, odpočinek v parcích nebo péči o čistotu města. Valašské Meziříčí ruší školkovné i pro další rok. Pracující rodiče dětí v mateřinkách tak ušetří za každé dítě téměř 18 tisíc korun ročně. Město 2,5 milionu korun zaplatí ze svého, jak nám řekl mluvčí radnice Jakub Mikuš.
13: Díky výborné finanční kondici města můžeme v tomto systému podpory pracujících rodin s malými dětmi pokračovat. Zavedení nulového školkovného má navíc pozitivní efekt také na naplněnost našich 7 městských mateřských škol. Vedle zrušení školkovného například nyní město dokončuje projekt moderního bydlení pro mladé rodiny v budově bývalého sklářského internátu K1 na ulici Zašovská.
0: Rádio Čas, sport.
12: Čeští fotbalisté se už naplno připravují na nadcházející zápasy mistrovství světa v Mexiku. Chystají se i na speciální tréninky ve vyhřáté místnosti, a to kvůli náročným klimatickým podmínkám a vysoké nadmořské výšce. Dneska bude slunečno s teplotami až do 26 stupňů. Tolik zprávy, po 8 hodině pokračuje pondělní Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Soběslavem Bednářem.

spát, budem ponocovat.

0: Všichni zadaní povinně, samozřejmě nepovinně, ale kdybyste chtěli Facebook, Instagram, Rádia Čas a nové video za ranní dvojku, slova slovíčka. Hlavně pokud doma řešíte komunikaci nebo nekomunikaci a poslouchání toho druhého, tak se v tom poznáte. Jinak ranní dvojka v překladu Lenča Líšková.
1: Radím Sobislav Bednář.
0: Hity, které milujete, za chvíli čerstvé horoskopy a zahradní skřítek. No a samozřejmě tak jako mapujeme, co je potom víkendu nového ve světě, Lení.
1: Jsi vášnivý stavěč lega?
0: Ne. Já jsem vášnivý, když jsem hlavně u sestřenky a oni odjedou a já jim hlídám byt, tak jsem šlapač na Lego.
1: Ano.
0: Protože její syn má takový ten barevný koberec, takové to, vypadá to jako hřiště.
1: Ano.
0: A když tam se ztratí Lego, které on zbožňuje, kostka
1: tak,
0: Lega.
1: Tak to není vidět.
0: To je řev neuvěřitelný, no. Když na to šlápnu. Takže to je jako můj jediný věm. A moc se mi líbí ten fenomén z poslední doby a myslím, že Denča to má doma a dokonce i tady třeba ty kytice z Lega.
1: Ano,
0: To je moc hezký vymysl.
1: No, tak kdo máte rád tuhle stavebnici, tak si rozhodně přijdete na své, protože je už, nebo bude v prodeji největší stavebnice všech dob.
0: A tam se to prosím tě počítá na to, jak bude velký ten výsledek, nebo na kostičky, to není jako
1: na počet dílků.
0: Jo, tak je počkej, to... já si tipnu.
1: No, tak kolik?
0: Intuitivně mi napadlo 36 tisíc.
1: Tak to je má, to je moc.
0: To je, jo, takže aha, Bednář už se přehání. 15 tisíc?
1: Je to 12 060 dílků. Mm-hmm.
0: Víme, co bude stvárňovat?
1: Právě, že jo. Je to Sagrada de Familia.
0: Takže to je vlastně budova, která se pořád ještě staví, jestli to říkám správně.
1: A to jsou právě všechny komentáře na Facebooku k této zprávě, že jestli se ta stavebnice bude dát dokončit.
0: No ne, já mám pocit, že budou nové a nové edice, protože pokud náhodou, říkám to správně, to Španělsko.
1: Ano, Španělsko.
0: Takže pokud Barcelona. Španěla vždycky kousek jako postoupí, tak jako vždy vydají novou edici.
1: Já myslím, to bude taková jako sběra. Já myslím, že už je to normálně celá Sagrada de Familia.
0: A propos, tam máš splněno cestovatelsky?
1: Ano.
0: Byla jsi u ní?
1: Byla jsem u ní, nebyla jsem vevnitř.
0: A je taková pompézní, jak vypadá na ano. různých záběrech a podobně?
1: Je nádherná, fakt. Jako je to něco, co vám absolutně vezme dech, akorát je potřeba si tu prohlídku uvnitř rezervovat předem. Já jsem přišla až na místo a už se nedostala.
0: Tak to máte i vlastně s prázdninovým typem na výlet, nicméně mám pocit, že všichni. Já to teď použiju ten výraz, jo, že všichni milovníci Lega teď trošku zvlhli. Tak jako je to tak, že jo.
1: Já bych na to neměla nervy.
0: Já nezvládnu ani takové to pucle. Já jsem občas zuřil u puclíku s malou Aničkou, kterou jsem hlídal, která měla 2-3 roky a to byly 10 dílků.
1: Jo, to je takové to dětské puclo.
0: Ano, přesně.
1: Ale
0: tak,
1: já z toho mám taky
0: dílku.
1: Dost. A víš, co se u těch dětí ještě stává? A to já úplně nesnáším. Oni mají třeba 4-5 puclíků, jsou na tom zvířátka a jako jsou to třeba 4 obrázky. A většinou těm dětem se nějaký ten puclík ztratí anebo promíchá, takže ti prostě nesedí, tam ti chybí zadek koně, tam ti chybí rypáček od prasátka a mě
0: takže
1: to úplně rozčiluje.
0: Každý, kdo má OCD, tak hodně trpí,
1: ano.
0: Ale já jsem dokonce zažil jednou složené pucle jako celé.
1: No.
0: Kdy prostě vznikl hermafrodit, jakože vlastně, já nevím, jestli to byla náhoda nebo halus, ale to dítě to naskládalo tak, jakože to nebylo to zvíře, ale zaplnil celou plochu, jo?
1: Prostě
0: myslím, že některý koneček to trošku bolelo a podobně, ale tak jako pro vás jsou to
1: tak
0: děti.
1: To jsem zvědavá, co by nám vyšlo, kdybychom skládali tady to největší Lego. To by nebyla Sagrada de Familia, to by bylo...
0: To by nám nevyšlo ani volno, co dostáváme
1: tady. To by byl bunkr.
0: Takže prosím vás, klobouček všem, kteří mají svatou trpělivost na cokoliv, co vám čeká, nebo co vás čeká v tomto týdnu. Jak říkáme, další kolo zahradního skřídka už za chvíli zaklepe na dveře.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Tak si v tom uděláme pořádek, ať víte, na co se těšit nebo netěšit. Já teda doufám, že hlavně těšit s rádiem Čas, protože dneska už jsme jednou pokoušeli otevřít skřítku v poklad a tu, zatím nebyl v dobré náladě, nebo jako spíš holky byly moc odvážné, že, z pracoviště?
1: No tak zatím byly odvážné, zatím. Ale zase na druhou stranu odvážnému štěstí přeje, že a my nikdy nevíme, kolik si skřítek tam tak jako na...
0: V té svojí truhlici, ňuňa a skladuje, přesně.
1: Ano,
0: tak.
1: Přesně,
0: ale
1: tak.
0: Pokaždé, ať už to vyjde nebo ne, od nás budete mít malý dárek, včas si řekneme víc, takže nezapomeňte hezké na rozmluvení po ránu.
1: Skřítku
0: v poklad na Rádiu Čas, nejenom ráno, ale po celý den, jo? Celkem 6 kol? Nebo 5 kol, počkej, já to spočítám, ať víte, na co se těšit, protože zatím jedno máme 5 kol, ano, tak
1: ano.
0: Ještě 4 před námi. Horoskopy připraveny a ještě jednou otázka pro dnešní den, protože takhle, psát se vám chce, ale vyjádřit a jakoby nějak stělesnit tu pravdu. Co je?
1: Já bych moc, tu pravdu moc nestělesňovala teďka.
0: Každý si ji představí. Já vím, že teď, když snídáte, tak jako je těžké to otvírat, ale není ještě jednou.
1: Možná spíš jenom nějaký příběh třeba k tomu, jestli se vám stalo, nestalo. Dneska se vás ptáme, jak někomu tak nějak jako pěkně naznačit, že by měl použít deodorant.
0: Protože na Facebooku zatím moc pěkně nepíšete, přesně řečeno, jako chcete to říct na rovinu.
1: Tam je to vždycky na rovinu.
0: A rád bych vás u toho teda viděl, když to říkáte. 8.18, co nám přinese nový den i týden, posíláme dál. Milane.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pondělí bude plné nejrůznějších událostí a vzruchů, a to na obou stranách spektra. Naštěstí to pozitivní bude převažovat a to problémové by mělo mít vždy ostré hrany konfliktu zaoblené. Co se týká jednotlivých znamení, tak ryby by si měly pohlídat finance. Štíři mohou řešit změny na pracovišti a radci budou mít tendenci propadat chmurám. Lvům se může nabízet zajímavý obchod. Berani by měli řešit nějaké stresové záležitosti a střelci budou mít tendenci kalkulovat. Pany mohou být nadmíru kritické. Kozorozy by se měli vyhnout alkoholu či jiným omamným látkám a býkům se budou úročit jejich předchozí aktivity. Vodnáři mohou být velmi přitažliví pro opačné pohlaví, váhy budou chtít udělat něco pro své zdraví a blížencům by se měly dařit i náročnější aktivity. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
2: Rádio Čas. Hity, které miluje.

0: Hity, které milujete i na začátku nového týdne, dneska Medardům, krásný svátek, pokud nás poslouchá alespoň jeden teda klobouček, máte krásné jméno, líbí se nám, že jo, Medík jsme si řekli.
1: No mně se víc líbí Medouš.
0: Nebo Medouš, ježiši.
1: Ty můj malý Medouši.
0: A propos, dneska je 8. na dveře klepe, jenom chceme připomenout i Track and Bus Brno 2026. Ne, já jsem si jenom připomněl, protože jsme o tom mluvili už několikrát lení, když jsem byl teď, protože teď zajíždím do Brna ještě častěji, tak všude dokonce visí i plakáty, jo, tak jenom hlásím, že už to klepe na dveře teď pátek a sobota 12.13. Všechno podstatné jsme řekli, brněnské výstaviště, výstava traků, autobusů, dopravní techniky, doprovodný program, Burger Festival.
1: Ano.
0: I měření zraku jako prevence. Jo?
1: Ano, taky dekarský speciál Aleše Loprajze a opravdu myslím si, že na výstavišti v pavilonu P se nebudete nudit, ani když vezmete děti, protože je tam připraven i bohatý doprovodný program a jak už říkal Ráďa, bude to už tento víkend 12. a 13. června.
0: A propos, pokud máte rádi taková ta i v reálu, tak nejenom výstaviště, ale pokud se nepletu, spanilá jízda traku projede i centrem Brna. Nevím, co na to řidiči o víkendu, ale rozhodně počasí má přát na takovou akci pro celou rodinu.
1: No, já jsem zvědavá, kdy, jestli to bude v sobotu nebo v pátek, protože je to pátek, sobota, že jo, 12.13, protože jestli pojede spanilá jízda v pátek Brnem, tak to bude spanilá jízda.
0: No, spanilá polojízda, no přesně tak. No. Ne, ale tak, jak říkáme, je to velká akce a myslím, že po tom ochlazení uprostřed týdne vám nádherně vyjde počasí. No, teď je otázkou, aby to vyšlo, protože budeme otevírat další boxíky. Skřítku v poklad je plný peněz, ale pokaždé trošku jiná částka. No a je na vás, jako jak moc chcete riskovat třeba v druhém kole, které už klepe na dveře. Takže
1: pojďme
0: Leni?
1: Si zahrát právě teď. Volejte na 7766 12800. Vaším úkolem je dovolat se čtvrtý v pořadí.
0: Ano. Zbytek je na vás, ať už budete sami nebo s někým na pracovišti jako minulé kolo.
1: A dobrá zpráva je?
0: Jo takhle, já jsem si říkám, co mi naznačuješ? Ne. Nikdo neprohrává, protože vždycky dostanete malý bonus návdavkem. Poslouchejte Rádio Čas, hrajte s námi a dozvíte se víc. Linka je volná.
2: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
3: Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
4: Partnery akce jsou
5: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
4: Hity, které milujete.
6: Radio Čas.
4: Pouze v Unicredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně, až 5000 korun. Unicredit Bank.
7: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Štok Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou Kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje Hruska.cz.
2: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
4: Vystoupí Lucie Bílá, MIG 21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
2: Vstupenky na ticketportal.cz. Breda Point se otevírá 13. června. Nový prostor v přízemí ikonické Bredy v Opavě bude po celý den přístupný veřejnosti. Zastavte se na program, tematický desert, kávu nebo drink. Sobota 13. června. Více na bredaopava.cz.
11: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Já se taky naučím nějakou písničku, ale teďka je takový hodný skřítek, to vypadá.
1: Ten byl v pohodě, protože ten minulé hodině trošku snídal mrkvičku a nebyl moc dajný. Otvíráme skřítku v poklad, dnes tedy pořadové číslo 2 s celkem 5 soutěží za celý den. A na lince Rádia Čas kdo pak? Dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady je Ilona.
1: Ja, to je energie po ránu, to se nám líbí.
0: Ilonko, krásné ráno, kde jste, co provádíte?
2: Jsem zatím doma a také na ty běžné domácí nějaké práce.
0: Tak to je pohodička.
1: Poslouchala jste minulé kolo v minulé hodině?
2: Poslouchala.
1: Tak víte, jak chcete nebo nechcete být odvážná, protože jak jsme říkali, dneska je dajný tak nějak rozumně, různě na střídačku, no, skřítek. Mm-hmm. Takže máte v hlavě nějakou částku, které chcete dosáhnout, ale neprozrazujte.
2: Dobře.
1: No, dobře, fajn.
0: Tak jdeme na to.
3: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
1: Stovka tam je určitě a dál si to říďte sama.
2: Tak zkusíme. Dál. 200.
1: Mm-hmm. I 200 tam jsou, Ilonko.
2: Tak zkusíme ještě.
3: 300.
1: 300 korun pro vás skřítek v rámci svého pokladu má taky.
2: Tak zkusíme ještě.
3: 400.
0: Je to tam? Pokračujeme nebo zůstaneme?
1: Dramatická pauza. Chcete zakulacovat nebo, já nevím, co se dá pořídit za ty 400? To už je taková hezká návštěva kavárny, minimálně.
0: Ano, ale na kávičku to je, to no. 100%.
2: Na kávičku to je, zkusíme ještě jednou.
1: Tak tentokrát skřítku v poklad měl hodnotu alespoň pro tuto chvíli 400 korun, ale pozor, vy neodcházíte s prázdnou, protože stejně jako předchozí hráčka nebo hráčky získáváte dárkový balíček, dárkový, já to řeknu krátce, dlouze, dárkový balíček od Investony, to je nejpodstatnější a však už si vás najde sám, takže ten už je váš a nepřijdete o něj, jo?
2: No, tak děkuji moc krát.
0: Tak se mějte krásně a naslyšenou.
2: Děkujeme taky, naslyšenou.
1: Já nevím, jestli můžeme nebo nemůžeme naznačovat, jo, ale kromě těchto těch úžasných dárkových balíčků od Investony, vás minimálně jednou denně čeká, kromě penízku od skřítka, ještě takový speciální bonus, takže rozhodně poslouchejte Rádio Čas celý den.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: Malé mikro?
1: Nemám na rtu někde mrkvičku, abych vypadal důstojně při ranním vysílání Rádia Čas. Dobře, fajn.
0: Nemáš nikde mrkvičku.
1: Malé mikro víš, nevíš pro Lenču na Rádio Čas. Říká ti něco kamenec, výraz kamenec, nebo k čemu se mohl používat?
0: Ne, to nevím.
1: Už i v dávné historii?
0: Není to na výrobu pazourku?
1: V rámci dnešního tématu? Ne, trošku později.
0: Jo, takhle. Jako deodorant.
1: Aha, přesně tak. Já mám pocit, že se to vrací. Už jsem to někde viděl, protože kamenec je vlastně síran hliněný, je to dráselný, jestli to říkám dobře, a už ho používali ve starověkém Egyptu a Římě. No a když se podíváme jako trošku dál, tak 19. století někde v tom období, jako jsme si užívali první džíny nebo kolové nápoje, tak patentovali první komerční produkt, jmenoval se Mum, tak nevím, jestli to říkalo Mam. Jo? A byl to voskový krém vyrobený ze zinkové masti, který se nanášel přímo na prsty a sloužil právě proti pocení. Tak tolik antré k dnešnímu tématu.
0: Ale těch deodorantů je opravdu hodně, dokonce teď se vrací i takové ty solné kameny, že to nějak nevoní, ale vlastně to
1: blokuje. Já mám pocit právě, že to je ten kamenec.
0: To je ten kamenec.
1: Jo, já ho mám doma.
0: Aha.
1: Já ho mám doma, párkrát jsem ho používal, opravdu slouží, akorát mám pocit, že to nesmí být opravdu celý den, protože potom už někde už jako toho pána cítíš. Jo?
0: No, jasně.
1: No a my se dneska ptáme vlastně na ty důsledky, jak byste naznačili kolegovi, kamarádovi, a asi ne úplně cizímu člověku, že by potřebovala
0: ten deodorant.
1: Ano.
0: A ptali jsme se taky v ulicích města Ostravy.
2: Asi bych se na něho tak jako zvláštně povdívala, dala mu trošku jako náznak a při nejhorší bych mu to doma řekla. Buď třeba na Vánoce nebo narozeniny bych mu koupila nějaký deodorant a kdyby to nepomohlo, tak říct to prostě na rovinu.
3: Já jsem to celý život nepotřeboval, jsem robil úpec a kde bylo 15 stupňů a tam jsme byli mokři furt.
4: Já bych se asi vzala, šla bych radši pryč, než bych to někomu řekla, na to nemám povahu.
5: Asi by se mu to detailně nenaznačil, ale by se mu to povedal přímo.
6: Koupila bych mu.
7: Já bych to řekla asi napřímo, decentně to neumím říct. A nebo bych mu naznačila, že je nový deodorant a že si ho nechce vyzkoušet.
8: Že potřebuje deodorant?
9: Brácho, smrdíš.
1: No, to je nejčastější odpověď na Facebooku Rádia Čas, že jo?
0: Ale když se to takhle řekne, tak to zní mnohem líp.
1: Jo, je to takové přátelské, důvěrné.
0: Každopádně mně se líbilo, že hodně lidí kupovalo ty deodoranty a já jsem si vzpomněla na případ, kdy to tak nějak proběhlo. Nekupovala jsem ho já, ale ten náznak tam proběhl od někoho jiného, že koupil tomu dotyčnému deodorant a dal mu ho v nějakém balíčku a on to rozbalil, podíval se na to a říká, je díky, ale já to nepoužívám.
1: No, my víme. Takže prosím vás, Facebook, WhatsApp číslo 7766 12800, upřímně a ze života, díky, že tam jste.
10: O, zívání zakázáno. Usměj se na celý svět. Radím

0: Pondělní pozdravení s Lenčou a Radimem na Rádio Čas, na Prahu nového dne i týdne, samozřejmě i všem řidičům, protože co si budeme povídat, ty pondělky a potom třeba pátky bývají hodně divoké, z práce do práce, víkendy, návraty a tak dál. Nevím, jestli nejdu na tenký let, ale ty jsi zažila někdy jako klasickou silniční kontrolu?
1: Ano.
0: Jo, a páni policisté, většinou dopraváci s Simpoši, nebo vlastně. Jo, už si pamatuju, ne, ty si pamatuju na ten poslední. To jsi měla takovou trošku trpkou, že? Když jsi dostala
1: pokutu.
0: To já mám
1: pokutu. Pořád. Jo, a já kdykoliv tam jedu, tak nadávám.
0: Tak o tom případu z té Floridy jsi slyšela? Já jsem dokonce viděl nejdřív video, než to všude začali psát. Zveřejnila ho paní, které se to týkalo, dostala pokutu. Je to paní z Floridy. A pokud se nepletu, tak strážci zákona vždycky mají na sobě ty kamerky, takže vlastně to byl. Já nevím, jestli to vlastně museli vyžádat nebo odevzdat, ale byl záběr té kontroly, protože policista byl přesvědčený, že tedy žena telefonovala a hodlali vypsat pokutu. Už víš, že jo?
1: Aha. Ano.
0: A že telefonovala rozhodně pravou rukou, tak, držela tam mobil. No a paní je handicapovaná, protože vlastně neměla dlaň a prsty na pravé ruce. Jo, tam vlastně má prakticky celou ruku, jenom ne ty prsty, takže tam má pahýl. Nicméně pán se s ní hádal, potom, když mu tady ten pahýl ukázala, tak jako začal tvrdit, že možná ta levá, a potom ještě jí právě tím pahýlem musela jakoby odpřísáhnout Bohu. Jo, tam dokonce se používá nějaký anglický výraz jako i s rukou, hand to God a podobně. No.
1: A jak by držela volant, kdyby tou jednou rukou držela telefon?
0: No, tak jako nicméně dopadlo to tak, že musela odpřísáhnout, že to nebylo ono, ale ona tu pokutu dostala.
1: Fakt?
0: Dostala v přepočtu, no, vypsali to, počkej, kde to byla ta částka? Nějakých 116 amerických dolarů, což není málo, a pak jí dali ještě nějaké speciální varování nebo poučení, jako kdyby, co by se dělo, kdyby chtěla tu pokutu napadnout. Takže to napadla, nic platit nemusí a policista je populární po celém světě, no.
1: Wow.
0: Ale prý pořád tvrdí, že viděl, co viděl, no.
1: Tak já nevím, ve svých představách, nebo jak by to udělala.
0: Já vím, jakože když člověk jako vůbec nepočítá s tou verzí, jakože se může stát něco takového a život přináší takové případy, tak jako možná, že byl fakt přesvědčený, jo.
1: No já nevím.
0: Ale to máme jak na seznamkách. Já jsem taky párkrát viděl na obrázku, že jsem něco vidět chtěl, když potom přišla realita, tak člověk musel přiznat, že dotyčný poslal tu fotografii, jestli mi rozumíš.
1: Jo.
0: Ale že jsem tam chtěl vidět vlastně něco jiného.
1: A odkud, že byli ti policisté?
0: Florida.
1: Jo, tak já jsem myslela, že to byla ta stejná parta, co tady.
0: Ježíši Kriste. A prosím tě jenom naznač, jako neříkej místo, ale kde byla ta kauza, kde, nebo proč se trošku cítíš ublížená?
1: Kopřivnice.
0: Ne, ale jako čeho se to týkalo? Jenom no, tak jako trošku.
1: Tak prostě je to úsek, kde, týkalo se to předjíždění. No.
0: A ty říkáš, že je to úsek, který je velmi často kontrolovaný, nebo kde velmi často
1: kde
0: se tyhle ty zaseky
1: proto,
0: dělají?
1: Je to aby se tam vybíralo.
0: Jo, takhle.
1: Protože je to normálně přehledný úsek, rovná cesta, nikde nic.
0: Může se teď něco tipnout?
1: Tipni.
0: Strašně moc se držíš a strašně moc bys chtěla říct něco úplně jiného, ale jsi velmi profesionální, je to tak?
1: Ano.
0: Zlátý jsem, tak jo. 8:47, ale to nejpodstatnější, všem pevné nervy, jak policistům, tak řidičům, a dávejte na sebe pozor a šťastný návrat domů.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
3: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.

0: prodejnách e-obuv ví.
1: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
2: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
3: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

0: Alešku, ještě se nám tah, posuň se nám Alešku, ať jsme všichni dobře vidět, hned prozradím kde, ano, rádio čas nejenom k poslechu, ale hlavně ranní vysílání s Lenčou Radimem a našimi skvělými kolegy, taky prakticky každý den na televizi Relax pořadu ranní káva i v několika opakováních a verzích a mutacích a tak dál.
1: Ale krásné ráno.
2: Já ahoj. Jsem přijal tvou výzvu a se tady tlačím na takovou krásnou blondýnku.
1: Oh, děkuji.
2: To je krásný začátek pondělka.
1: No jo, tak ale tak vzhledem k tomu, že je to tlačení vypadá tak, že jsme od sebe metr daleko, tak to je v pohodě.
0: Za covidu by vás měli rádi.
2: Mikrofony nás nepustí.
1: Tak, alež dneska nepřijde o zuby.
2: Tak počkej.
1: Ne, kdyby Marťa, chápeš?
2: Jo, to je takový rváč, jo.
1: Někdy to říká.
2: Vyjdu za bránu a máží.
0: Můžu to říct, nebo nemůžu?
2: Co?
0: Ne,
2: radši
0: ne.
1: To řekni.
0: Dnešní téma, Ali. Dnešní téma sondujeme, co ty? Už jsi zažil někdy třeba na pracovišti mezi kolegáčky příbuznými někoho, kdo, dejme tomu, by ten deodorant použít měl a jak se to řešilo?
2: Určitě ano, hele, já nejsem člověk, který do toho jde, já jsem takový jakoby v té oblasti takový stydlivý, jo, takže nevím, jak bych tohleto řešil, ale kdyby to bylo doma, nebo kdyby to bylo mezi lidmi, které dobře znám, jo, tak asi bych to řekl, jo.
1: Asi nějak ale, jemně, ne?
2: No, ale... jemně, ano, ale jako u cizích lidí asi moc ne, no.
1: Protože já si ale si nedokážu představit, že bych někomu přišel a řekl, smrdíš.
2: Hele, ty bys to vyvalila, jako no. No
1: já asi pecku. Ne,
0: ale pozor,
1: já nevím,
0: ty se říkáš, že umíš být hodně upřímný a ty býváš upřímný.
2: Ale člověče, u lidí, které znám, u těch, které neznám, třeba když přijedu na nějakou akci, někdo přijde pro písničko a já mu řeknu smrtíš.
0: Ne, my se právě ptáme na ty lidi, které znáš, protože to je téma potom.
2: Tak asi je mě, jo, člověče.
0: Takže jako decentně smrdíš, nebo?
2: No, tak nějak jako nevoní mi to, jo, nebo bylo by radši, kdybys jako začal používat deodorant, protože ostatním to nemusí být příjemné. Jemné, nebo tak jako lehce.
0: Podívej,
2: no,
0: co tady
2: no,
0: pro tebe no, mám, tady toto voní po santalu, nechceš to vyzkoušet?
1: Santalové dřevo já mám moc ráda.
2: Jo. No,
1: ale doufám, že jsi to neříkal mě teďka.
0: Takže prosím vás, Ali, předáváme ti agendu. Mimochodem, co se týče skřítku a pokladu, tak u nás teda posluchačky byly odvážné, ale zatím neotevřeli ani jeden boxík jako plný. Takže
2: já jsem to slyšel, jo, že 400 korun a víc už to nebylo.
1: No,
2: jo,
1: takže
2: jo.
1: Držíme pěsti, že teďka během dopoledních hodin se bude dařit ve skřítkově pokladu mnohem lépe.
0: Hezké dopoledne všem.
2: Já si jdu pro toho facana.
1: Jo.
0: To bys musel přitlačit, ale na Lenču.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Radio Čas.
1: S komplikacemi stále musíme počítat v Ostravě na ulici 1. máje, kde se srazila dvě osobní auta. Aktuálně je nehoda taky ve Znojmě v ulici Sokolské, i tady bourali dva osobáky a zdržíme se i na Veškovsku u Slavkova u Brna. Na výjezdu na Rousínov tady bouralo osobní auto.
0: Radio Čas, nejnovější zprávy.
1: Majitelé budou muset od července evidovat své psy. Ostrava bude mít svět dopravy. Hokejisté už znají soupeře pro příští mistrovství světa. Dobré pondělní dopoledne u zpráv Radia Čas přeje Honza Gavelčík. Chovat psy bez registrace už nebude možné. Jejich majitelé budou muset každého svého čtyřnohého mazlíčka od 1. července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Jinak jim podle televize LTV Plus bude hrozit pokuta až 300 tisíc korun.
0: Morava aktuálně.
1: V Ostravě vznikne svět dopravy. Město už na stvárnění projektu chystá architektonickou soutěž. Objekt má vzniknout v části bývalé výpravní budovy železniční stanice Vítkovice a jejím okolí. Svět dopravy by se měl otevřít v roce 2030. Vyhledávaný seniorbus v Brně rozšiřuje svou nabídku. Službu už 10 let zajišťují řidiči dopravního podniku, kteří aktuálně obsluhují celkem 6 vozů, říká mluvčí společnosti Hana Tomaštíková.
2: Za 10 let řidiči provedli celkem 190 tisíc jízd, během kterých najezdili téměř 2 miliony kilometrů. Protože zájem seniorů dlouhodobě převyšuje kapacitu služby, tak řešíme s městem rozšíření služby až o další 2 vozidla. Ta by měla začít jezdit ještě v průběhu tohoto roku.
0: Radio Čas Sport.
1: Čeští hokejisté se na příštím mistrovství světa v Německu představí ve skupině B. Utkají se s Kanadou, Spojenými státy, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. Světový šampionát začne ve čtvrtek 13. května. A dneska se můžeme těšit na sluníčko. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by celý den měla být jasná až skoro jasná. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 22 do 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 9. hodině pokračuje pondělní, teď už dopoledne, na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
3: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Já mám takový pocit, že víkend skončil rychleji než baterka v telefonu na nějakém festivalu. Před námi je celý pracovní týden, od rána ano, jedeme to jedno pondělní kafe za druhým. No a pokud máte pocit, že vaše tělo je v práci, ale hlava ještě někde na víkendu, určitě v tom nejste sami. I to jsou pondělky. Takže pojďte si s rádiem čas nastartovat pondělí pracovní týden od Aleše Švobala. Hezké dopoledne. Vyvoněné, protože naše téma zní, já to řeknu kulantně, deodoranty. No a naše muzika, to jsou samé vyvoněné hity. Hity, které milujete, tak zůstaňte s námi.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dneska se vás i já zeptám z Rádia Čas, jak byste to řešili vy. Hledáme, a já to řeknu takhle, vtipné, slušné a pokud možno vysílatelné nápady na to, jak někomu naznačit, že přípravek proti pocení, řekněme, by mohl být jeho takový ten dobrý, možná nejlepší kamarád. Tak na tu vonavou cestu se s námi vydala Jarka a tenhle příběh určitě stojí za to, i když je krapánek další. Takže Jaruš, jak byste to řešila vy?
1: Pěkný den, Rádio Čas. No, já to povím na plnou pusu, jakoby. Ale slušně, samozřejmě. Prostě řeknu, smrdíš. Mohl by ses nastříkat? A mazlu si jednoho spolužáka, který smrděl. Věděli to všichni. Všichni mu to říkali. A pak za pár let, ve 3 ráno na Facebooku, jak se tomu říká, status, kolega mi řekl, že smrdím. Co si o tom myslíte? No popravdě, ten vám dostal takovou čočku, že to smazal. Já chápu, že někdo může mít nějaké hormony, více potí, ale prostě když se takhle víc potím, tak mám navíc tričko, které si převlíkám. Já jsem třeba v pubertě, mě strašně smrděly nohy, ano, jako holce, a nejhorší to bylo v lodičkách. A jak jsem to řešila? V kabelce jsem prostě měla ručník a náhradní ponožky. A když jsem šla k někam na návštěvu, tak jsem si zula a šla jsem si umýt nohy.
0: Wow.
1: Ten, kdo mě znal, tak to věděl. Občas byl někdo překvapený a vím, že jeden tatínek od mé kamarádky tak říkal, že bych to mohla naučit kamarády od jejího bráchy. Že to bylo taky, to jim kolikrát smrděli ty poty o 3 patra, víš. Hezký den, Rádio Čas.
0: Hezký den, Jaruš, moc děkujeme za upřímnost. Já se taky vzpomínám na ty boty a to stačilo postavit za dveře, zavřít ty dveře a přece jsme to v obýváku všichni cítili. No jo, tak dobře, jak byste někomu decentně naznačili, že potřebuje přípravek proti pocení? Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, napište, každá rada se hodí. Tak a po ránu v akci taky radím Alenka, hrálo se Víš, nevíš, za chviličko zopáknu, ale teď tady mám hity, které milujete a krásně vyvoněné.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
3: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
2: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
3: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
2: Vstupenky na ticketportal.cz.
4: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
5: To se ještě domluvíme.
3: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
2: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v olomouckém kraji.
3: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
2: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
6: Breda Point se otevírá 13. června. Nový prostor v přízemí ikonické Bredy v Opavě bude po celý den přístupný veřejnosti. Zastavte se na program, tematický desert, kávu nebo drink. Sobota 13. června. Více na bredaopava.cz.
2: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
3: Nabízíme smysluplnou práci za školení.

0: stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši senioři cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
1: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
2: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
3: Rádio Čas.

0: Česká krev. Pondělní mozek, to je takový zvláštní úkaz, tělo už sedí v práci a on se pomaličku jakoby vracel do té reality, že je ten pracovní týden. A já tak v tom případě tedy nabídnu takovou malou IQ rozcvičku s rádiem Čas naší hraní partou ve Víš, nevíš, bude to těž platit, mozek do pozoru, kafe do ruky a jdeme na to. No a za pár minut posuju také na báječné akce, které se pro vás chystají nejen na víkend. Ale teď ta posilovna při pondělku pro náš mozek.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: 1949. George Orwell vydává dneska už knižní klasiku pojmenovanou Letopočtem.
4: 1984.
3: Nejslavnější věta, tedy výrok z této knihy zní jak? Povědu, já vám řeknu nápovědu, ale indicii spíš. Částečně je po této větě pojmenovaná i reality show s lidmi uzavřenými ve vile.
4: Zavíráme.
3: Zlatý můj.
5: Big Brother.
3: Česky?
5: Velký bratr.
3: Tě?
5: Vidí.
3: Sleduje, přesně tak.
4: Velký bratr tě sleduje,
3: jo, uznáme. No a ještě druhá kniha, která Orwella proslavila taky hodně. To já vám napovím, jo?
4: Bú, já, jí, a, mé.
5: Farma zvířat.
3: Ano.
4: A jo.
3: No a poslední, co je,
5: já se snažím. Bolí dneska.
4: To byla hezká nápověda.
5: To dneska bolí.
3: Ale všimni si, že vám všechno cinká nakonec jako z mou pomocí.
5: Nakonec, ano.
3: A 75 slaví zpěvačka, která se narodila jako Gaynor Hopkins a mimochodem právě ta naspívala jako první písničku The Best.
4: Ty nám dávno to nebude.
3: No, ukřičená teď bohužel měla velké zdravotní problémy. Samozřejmě používá pseudonym Total Eclipse of the Heart.
5: Ano.
4: Vím. První písmeno toho jména.
3: B.
4: Bonnie Tyler.
3: Děcka, jako všichni máme opotky a potřebovali bychom antiperspiranty, ale víceméně jsme to dali se ctí. Jakože,
5: no, jako tak jo. Spíš méně než více, ale dobře, ale skvěle.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
6: Ještě dneska se celý den můžeme těšit na sluníčko. Obloha by měla být jasná až skoro jasná. A nejvyšší teploty se dneska odpoledne mají pohybovat v rozmezí od 22 do 26 stupňů Celsia. Už zítra se u nás na Moravě a ve Slezsku zatáhne, bude pršet a ochladí se.
1: Čas. Rádio.

0: Když se mi ve studiu Rádia Čas začínají potit, nebo spíš lépe řečeno lepit ruce ke stolu, tak venku vždycky začíná být horko. Tak ať nám tohleto počasí s tou modrou, krásnou dnešní modrou vydrží i o víkendu. Už jenom proto, že všude kolem nás budou skvělé akce a pokud ještě tipy nemáte, tak z Rádia Čas pozvánky, které budou lákat, to si pište.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: A bavit se budete tuto sobotu na Michal Festu v Ostravě Michalkovicích. Tady vystoupí Lucie Bílá, MiG 21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelnice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru dolu Michal, herní zónu pro celou rodinu a skvělé jídlo. Prostě zábava pro celou rodinu. Městský sportovní klub Orlova pořádá 13. června sportovní den plný zábavy pro děti i dospělé. Tenis, fotbal, nohejbal i jedinečný slepecký fotbal. Přijďte si zasoutěžit a nebo jenom tak vyzkoušet něco nového. Celá akce proběhne ve sportovním areálu u restaurace Letiště. Tento pátek a sobotu na brněnském výstavišti Transport Show Brno. Akce přesně pro milovníky nablízkaných traků a velké dopravní techniky. A k tomu muzika z Transport Festu a také Burger Fest, aby vám nevyhládlo. Takže přijďte omrknout mašiny a užít si svět velkých aut. No a ve čtvrtek 11. června vás zveme do Havířova na náměstí Republiky na Den sociálních služeb zaměřený na pomoc a podporu osobám v sociální krizi, například materiální, finanční krize, ztráta zaměstnání nebo bydlení. Zdarma bude také probíhat měření tělesných funkcí, dále zážitkové aktivity, pěvecké a taneční vystoupení a pokud jste si vybrali, tak užívejte, bavte se. Teď ale zpátky z Rádia Čas hity, které milujete, zůstaňte s námi.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Řešení je Acema.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
3: Řešení je Acema.
2: A 30?
3: Acema.
2: A 40?
3: Acema.
2: A 50?
3: Acema. Jde to i bez banky.
4: Samozřejmě, že si můžete koupit dodávku nebo rovnou autobus. S námi ale rodinku odvezete na výlet v pohodě s tím, co máte. Hacker Brno. Střešní boxy, nosiče kol a lyží. Hacker Brno. Partner pro vaši dovolenou. Naše prodejny najdete v Praze, Brně a Ostravě. www.hackerbrno.cz.
5: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu Stavebniny Janík. Těší se na vás Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Je bohatý, šikovný, je to časácký skřítek a teď už je jasné, že skřítku v poklad někdo z vás za pár minut otevře. Teď už od Aleše Škloubala štěstí ve hře a takovou výhrou je samozřejmě i pondělí s rádiem Čas. Asi ty, které milujete, tak si i tohle užívejte. No a teď už spoustu novinek ve zprávách s Honzou Gabelčíkem a bude 10.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Ranní espresso s Investonou.
3: Na středeční snídani přijde Petr Jurča, key account manager, a Vojtěch Olbrecht, specialista ekonom ze společnosti Investona. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Ranní espresso s Investonou.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete.
4: Radio Čas.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weberba Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
9: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna 4 kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.

0: Zdržet se teď můžeme ve Frýdku Místku v ulici Panské Dvory. Bourala tady dvě osobní auta. Vážná nehoda se řeší v Olomouci v ulici 17. listopadu. Tady se srazila dvě osobní auta s motorkářem. Nehoda je bohužel se zraněním a na místě jsou záchranáři. Bouračka nás stále potrápí taky na Vyškovsku, u obce Slavkov u Brna, na výjezdu na Rousínov. Tady bouralo osobní auto a komplikace jsou taky v Brně na křižovatce ulic Hněvkovského Kaštanová. Tady nefungují semafory.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Už zítra se ochladí a bude pršet. V Klimkovicích chystají změny v systému parkování. Lezec Adam Ondra skončil na světovém poháru v Praze 5. Dobré pondělní dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Připravme se na velkou změnu počasí. Už zítra dorazí déšť, místy taky bouřky a citelné ochlazení. Nejvýrazněji se změna projeví ve středu, kdy teploty na většině území nepřekročí 19 stupňů. Ve čtvrtek už by měly srážky ustávat.
1: Morava aktuálně.
0: Klimkovice připravují nový systém parkování na náměstí a v centru města. Jak nám ale prozradil starosta Jaroslav Varga, první dvě hodiny budou bez poplatku.
2: Chceme, aby se na náměstí dalo zaparkovat, ale aby tam auta nestála bez omezení celý den a neblokovala místa lidem, kteří jedou k lékaři, na úřad, do obchodu nebo za službou. Dvě hodiny bez poplatku považuji za důležité. Lidé si v centru stihnou vyřídit běžné věci bez zbytečné finanční zátěže, ale zároveň se parkovací místa budou lépe střídat.
0: Po uplynutí dvouhodinové lhuty zaplatí řidiči 20 korun za hodinu. Večer, v noci, o víkendech a mimo stanovenou dobu zůstane stání volné. Zlínský kraj podpoří policii. Bezpečnostnímu sboru dá 1 800 000 korun na přestavbu a vybavení služebního auta, určeného na odhalování přetížených nákladních vozů. Posádka bude navíc sledovat i nebezpečné chování řidičů za volantem.
1: Rádio Čas, sport.
0: Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost 5. Nejlepší z Češek Tereze Širučkové finále těsně uniklo, byla 9. Michála Smetanová skončila v Praze 15. A dnešek bude jasný až skoro jasný s teplotami do 26 stupňů. Tolik zprávy, po 10. hodině pokračuje pondělní dopoledne na Rádio Čas s Alešem Šklubalem.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Ale ta vyhrála dvakrát
4: Eurovizi. No
3: ano, tam měla dva hity.
4: No ale všechny obě byly stejné. Řekni, tatu je jenom je euforia prostě trošku s jiným textem, že jo. A protože už byla línější, jak se mi hýbala, ale je dobře.
3: Ráďa nenechá na nikom ani na Lorín nic suchou. Každý všední den mezi 6. a 9. v Dobré ráno, Moravo.

Jak se to, přátelé, říká, dobří holuby, ne, já to řeknu jinak, dobří skřídci se vracejí. Takže na rádiu Čas je zpátky skřítek i se svým pokladem a vy si o něj po 10. hodině zahrajete. Pravidla jsou jasná, jako minule, otevřu skřítku v poklad a v něm bude určitá částka. Nevím, třeba 5000 korun nebo 300 korun, na vás bude si tipnout, pokud to přeženete. Nemáte nic. Pokud se trefíte, tak berete samozřejmě tu vyhranou částku. Buď to vyjde, anebo ne. Za pár minut si to vyzkoušíme v praxi, ale samozřejmě musím říct, a to je velmi taky důležité, že neodejdete s prázdnou. Pro každého z vás ze hry dárkový balíček od Investony. Je to stojí za to. Od Aleše Šklubala štěstí ve hře, skvělé pondělí i z hity, které milujete, douší. Prostě ať vás Rádio Čas při pondělku moc.

0: Vítkův poklad na Rádiu Čas.
1: Co takhle výhra a hned při pondělku, že jo, tak pojďte se mnou do toho a s Rádiem Čas otevřít skřítku v poklad. A teď platí třetí z vás na telefonu 77 66 12 800 hraje. Takže volejte skřítku v poklad na rozsah už teď. Držím palce.
2: Hity, které milujete.

0: Vítku, poklad na rozsah, tak sválně, kolik má truhle pokladu? Je to 5000 nebo 500? Já to nechám na vás, vy si řeknete, jestli chcete nebo nechcete pokračovat. Hlavně to nepřepísknout, tady by platilo, že kdo chce všechno, nemá nic. Tak ale já se teď přesvědčím, jestli ano, na telefonu někdo, kdo se dovolal jako třetí. Halo, halo, kdo je tam?
1: Dobrý den.

0: otevírá Box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
1: Stovečka tam je, ta je tam vždycky. Takže Majko, půjdete dál do toho.
2: Holky kývou, že ano.
1: Holky kývou, že ano. Holky, ozvěte se, jste tam?
2: Ano!
1: Wow, dobře, slyším vás.
0: 200.
1: 200 a dobře jste děvčata udělala.
2: Ano.
1: Majko, co? 300.
2: Že ještě budete,
1: ano, 300. Stovečka pro každou, to byste se rozdělili. To už je dobré kafe.
0: 300.
2: Ano.
1: Je tam.
2: Je 300 tam.
1: Korun tam je. Já vám fandím, pojďte dál do toho, děvčata.
2: Jdeme, že jdeme.
1: Holky, souhlasíte, ozvěte se.
2: Souhlasíte?
1: Jo. 400 tam jsou. Abych to třeba zakolatil na tu 500.
2: Asi to doladíme.
1: Pak už radit nebudu. 500 tam je, wow. Dobře, teď už to nechám na vás, jo. Děvčata, co? Všechny dohromady, dejte hlavy dohromady, jestli jo nebo ne.
2: No. Tak ještě jednou, že holky, je to na ně.
1: Ještě jednou. 100, 200, 300, 400, 500, že by tam bylo 600.
0: 500. 600.
1: 600 tam je! Tak jo.
2: Tak to berem.
1: Jo, nejedete dál?
2: Tak to holky.
1: Ne, já nepřemlouvám, v tomto případě to už je hodně vysoko, nepřemlouvám.
2: Tak ještě, že koukom něco tady na dílbu, takže ještě jednou teda. No
1: tak,
2: risk je zis.
1: Já vám držím palce.
2: Nevadí.
1: Já za to nemůžu, ale každopádně...
2: Ne, to nevadí vůbec.
1: Bylo.
2: My budeme zkoušet dál.
1: Jasně, máte štěstí v lásce. Když není štěstí, ve hře je štěstí v lásce. Tak jo, je to se počítá. Každopádně neodejdete s prázdnou, protože máte dárkový balíček od Investony. Takže mějte se moc krásně, zdravím celý kancel, děkuju za spoluúčast ve hře všem a zase někdy příště. Držím
2: pracu. Jo, děkujem,
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
0: Otevírám výherní box.
3: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
0: Odpočítávám. 3, 2, 1...
3: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
0: Tak co? Jdeš do toho?
3: Skřítkův poklad. Jedině na Rádiu Čas. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete.
5: Čas. Radio Čas.
6: Skonto nábyte.
7: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Skonto nábytek.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
11: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Štok Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje Hruska.cz.
12: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací

0: jistota na každý den v pohodě.
1: Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Přihlaste své děti na letní tábor plný zábavy a dobrodružství. Více na skalkaostrava.cz/tábory.
2: Kapitáni, kreativci, vodáci. V rozmarné slavnosti řeky Ostravice jsou zpět. Postav loď, získej 2000 na stavbu a hraj o 10 000. Registrace prodloužena do 10. června. Tvoje loď, tvoje show. Rozmarné slavnosti CZ. Akce proběhne v sobotu 13. června u mostu Miloše Sýkory.
3: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
4: Rádiu Čas.

0: Takové to nahoru a dolů. To jsou většinou diety, které držíme. 5 kilo dolů, potom následně 6 kilo nahoru. Tak a aby to nebylo jako na houpačce, pomůže určitě odborník. A to každou středu od 16.55 série videopodcastu s předním českým odborníkem na léčbu obezity. Je to doktor Evžen Machytka. V repríze vždy v sobotu ve 14 hodin. Tohle je třeba ta cesta k lepší postavě a bez toho jojo efektu. Za chviličku příběh z cest na rádiu Čas, kdy dostanete pokutu za to, co jste neudělali. Prostě držíte za volantem v ruce, kterou nemáte mobil. Příběh, který baví sociální sítě za pár minut, teď ale muzika, která určitě bude taky bavit. Z rádia Čas hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ještě dneska se celý den můžeme těšit na sluníčko. Obloha by měla být jasná až skoro jasná. A nejvyšší teploty se dneska odpoledne mají pohybovat v rozmezí od 22 do 26 stupňů Celsia. Už zítra se u nás na Moravě a ve Slezsku zatáhne, bude pršet a ochladí se.
3: Rádio Čas.

0: Další hodinu na Rádio Čas hned provodíme společně dvakrát poprvé se zmrzlinou, Věsta s rozumem, za chvilečko o této mňamce bude mluvit Eva Rigler, no a po druhé to bude s obědovkou Rádia Čas a ta zavoní, jak dobře víte, pizzou. Takže oběd i s tou sladkou tečkou na konci. Od Aleše Šklobala dobrou chuť, vydařený den, vydařené pondělí a od Honzy Gavalčíka teď nejnovější zprávy a bude 11.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Na páteční snídani přijde Patrik Habo ze zážitkového areálu u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptově. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovskej dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete.
6: Rádio Čas. Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Českém Těšíně na Ostravské ulici, kde nám dopravu komplikuje požár. A opatrní buďte také v Olomouci na ulici 17. listopadu, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Živnostníci na odvodech zaplatí méně. Ostravskou muzejní noc v sobotu navštívili tisíce lidí. Basketbalisté Pardubic ve třetím ligovém finále porazili Nymburk. Dobré pondělní dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Živnostníci ušetří. Od července klesnou odvody na sociální pojištění. Novela ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu podnikatelů, a to zpětně od ledna. OSVČ tak letos odvedou státu o víc než 8,5 tisíce korun nižší částku.
1: Morava aktuál.
2: Ostravská muzejní noc se letos vydařila. V sobotu ji navštívilo na 16 tisíc lidí. S večerním programem se do akce zapojilo 30 ostravských institucí, které umožnily nahlédnout do běžně nepřístupných prostor, ateliérů i depozitářů. Valašské Meziříčí ruší školkovné i pro další rok. Pracující rodiče dětí v mateřinkách tak ušetří za každé dítě téměř 18 tisíc korun ročně. Město 2,5 milionu korun zaplatí ze svého, jak nám řekl mluvčí radnice Jakub Mikuš.
3: Díky výborné finanční kondici města můžeme v tomto systému podpory pracujících rodin s malými dětmi pokračovat. Zavedení nulového školkovného má navíc pozitivní efekt také na naplněnost našich 7 městských mateřských škol. Vedle zrušení školkovného například nyní město dokončuje projekt moderního bydlení pro mladé rodiny v budově internátu na ulici Zašovská.
1: Rádio Čas, sport.
2: Basketbalisté Pardubic zvítězili ve třetím zápase ligového finále doma nad Nymburkem 79-78. Snížili tak v sérii na 4 výhry na 1-2. Čtvrté utkání se bude hrát dnes od 18 hodin opět v Pardubicích a série se určitě vrátí do Nymburka ve čtvrtek. A dnešek bude jasný až skoro jasný s teplotami až do 26 stupňů. Tolik zprávy, po 11. pokračuje pondělní dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Tak, ale ta vyhrála dvakrát.
5: No ano,
4: já tam myslím, měla ale, dva hity.
5: No ale všechny obě byly stejné. Řekni, tatu jenom je euforia prostě trošku s jiným textem, že jo. A protože už byla línější, jak se mi hýbala, ale je dobře.
4: Ráďa nenechá na nikom ani na Lorín nic suchou. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas a také Aleše Škobál, vaši pondělní dopolední parťáci. No a protože i pondělí bez obědu by bylo jako kafe bez kofeinu, tak o oběd se rád a rovnou do vaší firmy postarám. Za pár minut tedy rozjedeme klasické obědovko Rádia Čas a krásně to bude vonět pizzou. Od Aleše Škobála dobrou chuť, dobré dopoledne a hrajeme dál hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou.

0: Já tady mám pro vás takový, já bych možná i řekl nevšední výzvu, pojďte s námi udělat něco bláznivého. Nevím, kdy jste naposledy třeba něco bláznivého udělali, ale tady s námi můžete, tady to společně rozjedeme, rozmarné slavnosti řeky Ostravice. Ano, vyrobte si své plavidlo, pojďte s námi do toho, každá zúčastněná posádka získá finanční příspěvek 2000 korun na stavbu svého plavidla, ať to máte, jak se říká, pořádně vyšperkované. No a můžete vyhrát 10, 8 a 6 tisíc korun. To je pro ty nejlepší plavidla, nejlepší posádky, nejlepší lodě. Přihlásit se je možné, a tady jsme to posunuli, to datum, do 10. června, tedy do středy, samozřejmě včetně, pokud ještě nejste v tom, nebo v té plavební listině, takže máte čas do 10. června včetně na rozmarné slavnosti CZ, tady je přihláška. Takže mrkněte na to, pojďte s námi do toho, protože bude fajn. Loni i letos bude mít svou crazy loď, nebo měli jsme a budeme mít opět tým Rádia Čas. Moc se na vás těšíme. V sobotu 13. června to společně rozjedeme na už 10. ročníku rozmarných slavností řeky Ostravice. Tak jo, takže pojďte s námi do toho a teď pro všechny, kteří nás ladíte, i ty, které milujete z Rádia Čas.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
5: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
6: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
5: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
6: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
7: KP Revital Ostrava.
5: Vaše práce,
6: vaše stopa.
5: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
8: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
9: Nabízíme smysluplnou práci, za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
8: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
10: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí park Boženy Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Kristovao nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.
11: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
12: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
13: Hity, které milujete. Čas.

0: Dneska po 18. na rádiu Čas Music Box, ano, ten dnešní bude hezky promíchaný. Já přehraju největší, nejhranější hity českých rádií. Představím novinku královny popu Madony. Mám tady taky, abych vám představil novou singlovku od Marka Ztraceného. Ta taky stojí za to si ji poslechnout. Na to mrkneme, samozřejmě taky po 18. hodině. A přidám i datby z hudebního světa. Takže hudební speciál rádia Čas si rozhodně nenechte ujít. Ani akce, které se pro vás chystají teď konkrétně. Jo, a za pár minut rozjedeme společně obědovku Rádia Čas.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: A bavit se budete tuto sobotu na Michal Festu v Ostravě Michalkovicích. Tady vystoupí Lucie Bílá, MiG 21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelnice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru dolu Michal, herní zónu pro celou rodinu a skvělé jídlo. Prostě zábava pro celou rodinu. Městský sportovní klub Orlova pořádá 13. června sportovní den plný zábavy pro děti i dospělé. Tenis, fotbal, nohejbal i jedinečný slepecký fotbal. Přijďte si zasoutěžit, anebo jenom tak vyzkoušet něco nového. Celá akce proběhne ve sportovním areálu u restaurace Letiště. Tento pátek a sobotu na brněnském výstavišti Transport Show Brno. Akce přesně pro milovníky nablízkaných traků a velké dopravní techniky. A k tomu muzika z Transport Festu a také Burger Fest, aby vám nevyhládlo. Takže přijďte omrknout mašiny a užít si svět velkých aut. No a ve čtvrtek 11. června vás zveme do Havířova na náměstí Republiky na Den sociálních služeb zaměřený na pomoc a podporu osobám v sociální krizi, například materiální, finanční krize, ztráta zaměstnání nebo bydlení. Zdarma bude také probíhat měření tělesných funkcí, dále zážitkové aktivity, pěvecké a taneční vystoupení. A pokud jste se vybrali, tak užívejte, bavte se. Teď ale zpátky z Rádia Čas hity, které milujete. Zůstaňte s námi.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ještě dneska se celý den můžeme těšit na sluníčko. Obloha by měla být jasná až skoro jasná. A nejvyšší teploty se dneska odpoledne mají pohybovat v rozmezí od 22 do 26 stupňů Celsia. Už zítra se u nás na Moravě a ve Slezsku zatáhne, bude pršet a ochladí se. Radio Čas.

0: Rádia Čas.
1: Pondělí je opět důležitější než pracovní porada, co si budeme o tom žádná. To mě taky pobavilo. Víte, jak se pozná pondělí bez oběda? To když Excel na vašem počítači se začne tvářit anebo vypadat jako menu. Ale obědy z obědovky, Rádia Čas rovnou do vaší firmy a dneska budu volat do firmy jedné firmy s Frýdkou Místku a na druhé straně by měla být Libuše. Tak já věřím, že mám mobil u sebe. Že se rozvoním, dovolám a že pizzu doručím právě do téhleté firmy. Tak a já do nad to a je to 7, ještě jednou 7 a 6, 7 a 1 a jdu to vyzkoušet. Tak jo, předpoklad, že se dovolám, je při pondělku. Vím, obrovské fofery, každý máme starostí nad hlavu. Přijdeme do práce a nevíme, co máme udělat po víkendu jako první.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, Aleš Klubal, Rádio Čas, obědovka, zdravím Libuši.
2: Ano.
1: Libuška, já vás ještě jednou tedy zdravím tady ze studia Rádia Čas. Vy jste se přihlásila do obědovky.
2: Ano.
1: Jste takovým tím kapitánem za vaši firmu. Co v práci v pondělí, jde to? Nebo to dře?
2: Jde to,
1: jo,
2: ano.
1: Jo, vždycky říkám jde to, ale dře to. Ono, práce v pondělí, nebo v práci se to dá přežít, ale s pizzou z Rádia Čas, s obědovkou se to dá v pondělí v práci i užít. A já věřím, ano, že si to užijete. Ladíte určitě Rádio Čas, jo?
2: No určitě.
1: Tak schválně, co dneska bylo v našem programu.
2: Já už... No, my hlavně čekáme vždycky ráno na horoskop.
1: Ano.
2: Potom byl skřítek.
1: Ano.
2: Potom byly písničky. A teď je oběd.
1: Já takhle zatleskám, já doufám, že to slyšíte. Kolik vás tam je vedle vás, Libuško?
2: My jsme 6 řidičů.
1: 6 řidičů?
2: Já.
1: No a řidič ten tvrdý chleba má a má hlavně velký hlad, je to tak?
2: Ano.
1: Takže tady je to jasné, já přeju dobrou chuť, posílám pizzu z obědovky. Rozdělte se, Libuško, ať vám to šmakuje. A my moc děkujeme za přízeň, takže ladíme vás na cestách, vy jste říkala řidič.
2: Ano.
1: Takže nás ladíte na cestách, tak já, ať vás je na těch cestách bavíme, ať je to pro vás ty cesty příjemnější, protože dneska na cestách nic medem. Tak ať vám chutná, mějte se krásně, posílám na vaši mailovou adresu teď poukaz na pizzu. Naslyšenou, nashledanou.
2: Přesně moc, naschle.
0: Obědovka Rádia Čas.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
6: Samozřejmě, že si můžete koupit dodávku nebo rovnou autobus. S námi ale rodinku odvezete na výlet v pohodě s tím, co máte. Hacker Brno. Střešní boxy, nosiče kol a lyží. Hacker Brno. Partner pro vaši dovolenou. Naše prodejny najdete v Praze, Brně a Ostravě. www.hackerbrno.cz.
7: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas.

0: Sofia. Máme tady poledne, máme tady voňavou předávku, protože Mike vždycky přijde vyvoňaný do studia jako švihák lázeňský. Čau.
1: Krásné poledne, no děkuju, ahoj, ahoj.
0: Víš, kam mířím, že jo. Dokážeš někomu říct tedy, že zrovna nevoní?
1: Já nevím, je to takové nepříjemné, ale zažil jsem to několikrát, hlavně když jedeš nějakou společnou hromadnou dopravou, tak kolikrát to není úplně příjemný pocit, ale někomu cizímu to neřekneš, že jo? Takže nevím, jakým způsobem bych to naznačil, ale četl jsem jeden komentář, když jsem zjišťoval, jaké máme dnešní téma, a pobavilo mě, bylo tam napsané, to je ale nuda, co takhle se jít osprchovat. To mě pobavilo dneska, no.
0: Je tam krásný příběh, je to hlasovka, je to tuším od Jarušky, která píše, jak zrovna jí nevoněly nohy, jak chodila na návštěvy a jak jí měla na to jakoby vychytaný recept, jo, aby vždycky přišla vonava. Tak to určitě přehraj, to stojí za to.
1: Ano, ano, budeme se tomu věnovat celé dnešní odpoledne. Takové vonavé téma, promiň, že ti do toho skáču.
0: Teď jdeme na vyvoněné zprávy Rádia Čas, čerstvé novinky a zůstaňte s námi, je přesně 12 hodin.
2: Dobré ráno, Moravo. Ranní espresso s Investonou. Na středeční snídani přijde Petr Jurča, key account manager, a Vojtěch Olbrecht, specialista ekonom ze společnosti Investona. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Ranní espresso s Investonou.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
7: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.

0: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Českém Těšíně na Ostravské ulici, kde nám dopravu komplikuje požár. A opatrní buďte také v Olomouci na ulici 17. listopadu, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Cestování po Evropě by mělo být jednodušší, v ulicích Karviné bude bezpečněji, poliklinika v Rošnově prochází modernizací. Krásné pondělní poledne vám u zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Cestování po Evropě by mělo být jednodušší. Evropská unie totiž chystá digitální peněženku, díky které budou mít lidé důležité doklady v mobilu. Aplikace má usnadnit cestování, komunikaci s úřady i ověřování totožnosti napříč členskými státy.
1: Morava,
0: v ulicích Karviné bude bezpečný. Pohybovat se zde totiž bude více pěších hlídek strážníků a vznikne také pohotovostní hlídka. Opatření mají přispět k rychlejší reakci na podněty občanů, účinnější prevenci i lepšímu dohledu nad veřejným pořádkem. V Rošnově pod Radoštěm prochází velkou modernizací místní poliklinika. Rekonstrukce probíhá za plného provozu. Čeho se týká, tak to už nám řekla mluvčí města Adéla Kousalová.
2: Týká se instalace rozvodů, vzduchotechniky a klimatizace a završuje tak obnovu společných prostor budovy. Rekonstrukce se týká chodeb, čekáren i vstupní haly a jejím cílem je vytvořit moderní, příjemné a komfortní prostředí pro pacienty, návštěvníky i zdravotnický personál. Dokončení celé etapy je plánováno v polovině letošního července.
1: Rádio Čas, sport.
0: Tenista Jakub Menšík se po semifinálové účasti na Roland Garros posunul v žebříčku na 17. místo a pozici světové jedničky ve čtyřhře na pařížské antuce potvrdila Kateřina Siňaková, a to 11. grandslamovým triumfem v ženském deblu v kariéře. Zítra bude oblačno až zataženo, přidat se může déšť, přehánky, ojediněle bouřky a teploty se budou pohybovat od 18 do 25 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Ale ta vyhrála dvakrát
4: no
3: Eurovizi.
4: Ano, já
3: ta
4: myslím,
3: měla
4: ale,
3: dva hity.
4: No ale všechny obě byly stejné. Řekni, tatu jenom je euforia prostě trošku s jiným textem, že jo. A protože už byla línější, jak se mi hýbala, ale je dobře.
3: Ráďa nenechá na nikom ani na Lorín nic suchou. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

0: Odpoledne ze studia Rádia Čas už vás tuto chvíli zdravím já, Mirek Rešl, no a se mnou samozřejmě, tak jak jste zvyklí z éteru Rádia Čas, hity, které milujete. Dneska odpoledne budeme samozřejmě soutěžit, máte šanci opět se skřítkem vyhrát nějaké ty penízky. A pánové, pokud jste svobodní a hledáte si partnerku, tak tady mám docela zajímavou studii. Možná jste svobodní proto, že jste až moc inteligentní. Podrobnosti za chvilku i o tom bude řeč. Teď už posílám muziku. Zůstaňte s námi, jsme Rádio Čas.
1: Rádio Čas.

0: Společnost Přepondělku vám dělá Rádio Čas a já jsem, přátelé, dneska přišel na to, z jakého důvodu jsem svobodný. Mám tady docela zajímavý průzkum a kdo posloucháte pravidelně, tak víte, že já různé studie mám opravdu rád. A našel jsem jednu, která říká, že podle psychologů za to, že jsou muži svobodní, může často jejich inteligence. Svobodní muži to můžou mít při randění mnohem složitější, častěji totiž analyzují situace, mají vyšší nároky a někdy mohou působit odtažitěji. Takže pánové, pokud máte problém najít si partnerku, tak za to možná může právě vaše inteligence, ale pozor, protože zároveň v této studii se píše, že když už si partnerku ti to muži najdou, tak bývají často ve stabilních a dlouhodobých vztazích. Takže i to má svůj bonus, tak nestrácejme naděje. Já vždycky říkám, naděje umírá poslední. Ode mě další muzika, hity, které milujete. A za chviličku si vysvětlíme, jakým způsobem dnes ještě budeme soutěžit a co můžete vyhrát.
1: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box. Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1.
2: Bereš nebo hraješ dál, ale pozor, když to přeženeš, box se zavře a ty odcházíš s nulou.
1: Rozhodni se správně.
2: Skřítkův poklad Rádia Čas.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete.
1: Radio Čas.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek

0: dvakrát zdarma. Více na deck.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
3: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
2: Vstupenky na ticketportal.cz.
4: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
5: To se ještě domluvíme.
3: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
6: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
3: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
6: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
7: Breda Point se otevírá 13. června. Nový prostor v přízemí ikonické Bredy v Opavě bude po celý den přístupný veřejnosti. Zastavte se na program, tematický desert, kávu nebo drink. Sobota 13. června. Více na bredaopava.cz.
8: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Yes.

0: chvilku vám zůstává Rádio Čas. No a pojďme se podívat na to, jak můžeme soutěžit.
1: Skřítku v poklad Rádia Čas.
0: Do našeho časáckého éteru se opět vrátil skřítek a naděluje penízky. No a zasoutěžit si můžete úplně všichni, stačí jenom poslouchat naše rádio. A jakmile padne výzva, která zní přesně takhle...
1: Skřítku v poklad na Rádiu Čas.
0: Tak volejte sem k nám do studia 77 66 12 800. No a pokud se dovoláte, já mám rád číslo 3, takže jako třetí v pořadí, tak máte šanci soutěžit a otvírat boxy, kde se ukrývají penízky. Může tam být 100 korunka, může tam být 500, může tam být 5000. To nikdo neví, každopádně záleží čistě na vás, jak budete soutěživí a kolik boxů budete chtít otevřít. Ale taky se může stát, že v boxu nebude vůbec nic a odejdete s prázdnou, ale pozor, skřítek se teďka, řekl bych, docela vybombil. S prázdnou totiž nikdy neodejdete, protože každý z vás získá od Investony dárkový balíček. A jednou za den tady máme ještě speciální bonusovou soutěž, nevíme nikdy kdy. No a pokud se dovoláte právě v době, kdy se bude soutěžit s bonusem, tak automaticky, ať se skřítkem vyhrajete nebo ne, tak získáváte 3000 korun na investování s Investonou. No, co já dobře vím, tak dneska už jsme třikrát soutěžili. Bonusové kolo ještě nebylo, takže ta šance, že bonusové bude, je opravdu veliké. Celkem pětkrát denně soutěžíme, takže ještě dvě šance na to odnést si dneska nějaké penízky. Pojďme se teď ale podívat na počasí.
1: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ještě dneska se celý den můžeme těšit na sluníčko. Obloha by měla být jasná až skoro jasná. A nejvyšší teploty se dneska odpoledne mají pohybovat v rozmezí od 22 do 26 stupňů Celsia. Už zítra se u nás na Moravě a ve Slezsku zatáhne, bude pršet a ochladí se.
3: Rádio Čas.

0: I při pondělku vám dělá parťáka Rádio Čas a já musím říct, že se docela bavím, když si čtu komentáře dnešního tématu. My se ptáme a řešíme, jak někomu naznačit, že potřebuje deodorant. No, já teda mám s tím problém, ne teda s tím, že by ho potřeboval, ale s tím to někomu naznačit a baví mě vaše komentáře, no pojďme se na ně podívat. Začnu na WhatsAppu Rádia Čas, tady nám napsala Zuzka. Ahojky, měla jsem tu možnost pracovat s dvěma mladými lidmi, kteří smrdili jak tchoři. Moje hláška byla, tu se dneska někdo neměl možnost okoupat, co? To je dobrý. Jo, na to asi jako já nemám ty koule, no. Tak pojďme se podívat ještě na Facebook. Tady jsme taky hodně na rovině. Dobrá Storková, tak se jmenuje, napsala, normálně řeknu, že smrdí. A ještě tady byl jeden komentář, který mě pobavil, teď ho nemůžu najít. Každopádně je tady Hanka. Jednoduše řeknu, že smrdí, vždycky jsem to tak udělala, vždycky na rovinu. Člověk by měl být rád, ještě poděkoval, protože ten dotyčný se samozřejmě necítí, že jo. A v dnešní době deodorantu by každý mohl vonět. Tak ano, souhlasím. No dejte vidět i vy ostatní, pište na Facebook, na WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. My připravujeme nejčerstvější zprávy, ale do té doby samozřejmě další hity, které milujete.
1: Tohle nebude obyčejné léto. Tohle bude léto, které uslyšíš všude kolem sebe. Velké výhry, velké zážitky.

Totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Jaké pantofle?

0: cenách e-obuv ví.
1: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
2: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
3: Kámen a zahrada. kamen-zahrada.cz
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na čsob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.

0: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Českém Těšíně na Ostravské ulici, kde nám dopravu komplikuje požár. A opatrní buďte také v Olomouci na ulici 17. listopadu, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Roste počet padělaných cigaret, nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji klesla, Mzlínský kraj podpoří řemeslné obory. Krásné odpoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. V Česku roste počet padělaných cigaret na trhu. Falešná je každá 15. Stát kvůli nelegálním obchodu přichází asi o 5 miliard korun ročně. Nejčastěji padělky pocházejí z Polska.
1: Morava aktuál.
0: Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji klesla o 10% na 6,8%. Je tak o 2% vyšší než je republikový průměr. O jaké profese mají firmy největší zájem, nám řekl ředitel krajské pobočky v Ostravě Petr Prokop.
2: Zaměstnavatelé měli v našem kraji nejčastěji zájem o seřizovače, uklízeče, svářiče, pomocné pracovníky ve výrobě, kuchaře, nástrojáře, montážní dělníky, obsluhu vysokozdvižných vozíků, ale i pracovníky ostrahy a bezpečnostních agentur. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 8,3 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Karviná a Bruntál.
0: Kraj má druhou nejvyšší nezaměstnanost v zemi po Ústeckém kraji. Zlínský kraj podpoří stipendii žáky vybraných řemeslných oborů. Hejtmanství tak rozdělí 16 středním školám zřizovaným krajem více než 1 800 000 korun. Absolventi řemesel patří mezi dlouhodobě nejžádanější profese na trhu práce.
1: Rádio Čas, sport.
0: Golfistka Nelly Kordová ovládla US Open a připsala si čtvrtý titul na majoru v kariéře. Ženská světová jednička na turnajích elitní kategorie získá druhou trofej za sebou poté, co v dubnu triumfovala na Chevron Championship. Úvodní dva majory sezóny vyhrála jako první golfistka od roku 2013. Zítra bude oblačno až zataženo, přidat se může déšť, přehánky, ojediněle dokonce bouřky a teploty se budou pohybovat od 18 do 25 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Ale ta vyhrála dvakrát
4: no
3: Eurovizi.
4: Ano, já
3: ta
4: myslím,
3: měla
4: ale,
3: dva hity.
4: No ale všechny obě byly stejné. Řekni, tatu je jenom je euforia prostě trošku s jiným textem, že jo? A protože už byla línější, jak se mi hýbala, ale je dobře.
3: Ráďa nenechá na nikom ani na Lorín nic suchou. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Společnost při pondělku vámi v tuto chvíli dělá Rádio Čas. My dneska řešíme takové docela vtipné téma. Ptáme se, jak někomu naznačit, že potřebuje deodorant. Pokud se chcete pobavit, tak zaměřte na náš Facebook. Je tam spousta skvělých komentářů, na které se mrkneme. Tak dejte vědět vy ostatní, jak to máte, jak byste to naznačili. A já můžu prozradit, že v této hodince budeme soutěžit a nadělovat. A to se skřítkem. Mám tady nějaké penízky, nebo respektive skřítek tady pro vás má penízky, tak poslouchejte a jakmile padne tato výzva...
1: Skřítkův poklad na Rádiu Čas.
0: Tak volejte ke mně do studia 77 66 12 800 a pokud se dovoláte jako třetí, tak máte šanci něco pěkného vyhrát.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: odpoledne s Rádiem Čas a také se mnou s Mirkem Rešlem. No a my teďka zamíříme do dnešního rána, protože jako každý všední den i dneska probíhalo Víš nevíš v dobrém ráno Moravo mezi 6 až 9 hodinou raní. No a vy máte opět šanci si uvěřit, co všechno víte, rozproudit hlavičky takhle pěkně při pondělku a zjistit, jak jsou na tom s vědomostmi naši ranní moderátoři. Tak pojďme se podívat, jak to vypadalo. Já bych byl dneska tak 50% úspěšný. Tak schválně, věděli byste třeba, jakým letopočtem se jmenuje klasika od George Orwella, protože i to bylo dnešním tématem. Takhle to vypadalo.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: 1949. George Orwell vydává dneska už knižní klasiku pojmenovanou letopočtem.
4: 1984.
3: Nejslavnější věta, tedy výrok z této knihy zní jak? Povědu, já vám řeknu nápovědu, ale indicí spíš. Částečně je po této větě pojmenovaná i reality show s lidmi uzavřenými ve vile.
4: Hmm. Zavíráme.
3: Zlatý můj.
5: Big Brother.
3: Česky?
5: Velký bratr.
3: Tě?
5: Vidí.
3: Sleduje, přesně tak.
4: Velký já bratr tě sleduje,
3: jo, uznáme. No a ještě druhá kniha, která Orwella proslavila, taky hodně. To já vám napovím, jo?
4: Bú, já, já, mé.
5: Farma zvířat.
3: Ano.
4: A jo.
3: No a poslední, co je?
5: Já se to snažím. Bolí dneska.
4: To byla hezká nápověda.
5: Mě to dneska bolí.
3: Ale všimni si, že vám všechno cinká nakonec jako z mou pomocí.
5: Nakonec, ano.
3: A 75. Slaví zpěvačka, která se narodila jako Gaynor Hopkins a mimochodem právě ta naspívala jako první písničku The Best.
4: Ty na dárnu to nebude.
5: Je ta ukřičená.
3: No, ukřičená teď bohužel měla velké zdravotní problémy. Samozřejmě používá pseudonym. Total Eclipse of the Heart.
5: Ano.
4: Jo, já už vím. První písmeno toho jména.
3: B.
4: Bonnie Tyler.
3: Děcka, jako všichni máme opotky a potřebovali bychom antiperspiranty, ale víceméně jsme to dali se ctí. Jakože.
5: No, jako tak jo. Spíš méně než více, ale dobře, ale skvělé.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane.

0: a festivaly, které milujete.
1: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesné dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
2: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
3: Hity, které milujete.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Štok Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou Kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje Hruska.cz.
8: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
9: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
10: Kapitáni, kreativci, vodáci. V rozmarné slavnosti řeky Ostravice jsou zpět. Postav loď, získej 2000 na stavbu a hraj o 10 000. Registrace prodloužena do 10. června. Tvoje loď, tvoje show. Rozmarné slavnosti CZ. Akce proběhne v sobotu 13. června u mostu Miloše Sýkory.
0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar Aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Společnost vám při pondělku dělá Rádio Čas. A přátelé, já v tuto chvíli otvírám linku sem ke mně do studia.
1: Skřítku v poklad na Rádio Čas.
0: Půjdeme soutěžit, mám tady nějaké penízky pro někoho z vás, kdo se dovolá jako třetí v pořadí. A ještě jednou připomínám, že jednou za den tady máme bonusové kolo, ve kterém navíc krom peněz můžete získat také 3000 korun na investování s Investonou. Tak volejte a uvidíme, jak to bude vypadat za chviličku. Teďka počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V úterý nás už bude provázet zamračená obloha. Většinou čekáme oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněla i bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 25 stupni. Na horách pak naměříme kolem 14 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Nosím černý brejle.

0: čas. No tak jo, jdeme soutěžit, snad budeme i nadělovat a já se ptám, kdo se nám dovolal jako třetí v pořadí.
1: Dobrý den, tady Helena.
0: Heleno, krásné odpoledne, odkud nám voláte?
1: Ze Studenky.
0: Posílám pozdravy, jak trávíte pondělní odpoledne?
1: No, zatím jsem v práci.
0: Tak nebudem to protahovat, jdeme soutěžit pravidla, jste říkala, že znáte mimo éter, tak ano. Můžu otevřít první boxík?
1: Ano.
0: Jdeme na to.
2: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
0: Tak Helenko, máme 100. Stačí nám 100 nebo pokračujeme dál?
1: No, dál.
0: Nestačí, to dneska není ani na kafe, že jo, skoro. Tak jdeme dál, pojďme do druhého boxu, snad tam něco bude.
2: 200.
0: A je, máme 200 na kontě, co teď?
1: No, dál.
0: Stále pokračujeme, dobře.
2: 300.
0: Máme 300. To už je na nějaký oběd.
1: Jo, ale dál.
0: Ještě pokračujeme, dobře, dobře, tak co dál, je tam něco?
2: 400.
0: Je, 400, co teď?
1: No, ještě dál, riskujeme to.
0: Ještě pokračujeme, jdeme na 5. box. No a tady nám to skončilo.
2: A nemáš nic.
0: No, tak bohužel.
1: No, nevadí.
0: Nevyšlo to. Ale Helenko, já jsem říkal, že my tady máme jednou za den bonusové kolo. A to je právě teď. Ve skřítku to sice nevyšlo, ale získáváte 3000 korun na investování s Investonou, takže v závěru 3000 korun a dárkový balíček od Investony.
1: Je, tak to je super.
0: No to je super, to je super. Tak gratuluju, dobře to zainvestujte, zůstaňte mi na telefonu, vyřešíme podrobnosti.
1: Ano, děkuji.
0: Tak jste to slyšeli, skřítek naděloval, a ne sice penízky v boxíku, ale 3000 korun od Investony. A dneska ještě jeden pokus a šance i pro vás ostatní, co se vám nepodařilo dovolat.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
4: Radio Čas. Které milujete. Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

Pondělní odpoledne s Rádiem Čas a přátelé, my budeme mít zase takový hudební svátek, protože jako každý rok, tak i letos pořádáme megakoncert Rádia Čas pro všechny bezvalidi. A tato píseň tady není jen tak náhodou, protože jsme dostali na náš megakoncert skupinu Europe slaví výročí, 40. výročí od legendárního alba právě The Final Countdown a připravují evropské turné. A jako jediné místo, kde se v Česku objeví, bude právě megakoncert Rádia Čas. A jak bývá zvykem, tak tam nebudou sami, protože krom nich tam vystoupí také David Koller, Olympic a Lenny se speciálním hostem.

0: čas.
1: Zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, ktoré milujete. Rádio Čas.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Samozřejmě, že si můžete koupit dodávku nebo rovnou autobus. S námi ale rodinku odvezete na výlet v pohodě s tím, co máte. Hacker Brno. Střešní boxy, nosiče kol a lyží. Hacker Brno. Partner pro vaši dovolenou. Naše prodejny najdete

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Čas. Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, za 2:14. No a já předávám slovo Kristýnce. Zamíříme na cesty a čekají nás také zprávy. Povíme si, že cena jednorázových rukavic roste.
1: Zažijte léto na horách v Dachsteinvest. 3 lanovky vás vyvezou do světa zelených pastvin a výhledů na Dachstein. Na děti čeká nový zážitkový svět v Annabergu a na odvážné ferata s nebeským žebříkem. V Dachsteinvest najdete příjemné ubytování a hory si vychutnáte naplno. Léto v Salzburgu. Proto žijeme.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
4: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna 4 kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
5: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici k Vidralinám, kde se stala dopravní nehoda. A nehodu nám hlásí také Brno z ulice Křenová. I tady buďte opatrní, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Cena jednorázových rukavic roste. Klimkovice připravují nový systém parkování.

0: Některé typy podražily až o 100%, nemocnice proto navyšují zásoby a dodavatelé zavádějí odběrové limity.
1: Morava aktuálně.
0: Klimkovice připravují nový systém parkování na náměstí a v centru města. Jak nám ale řekl starosta Jaroslav Varga, první 2 hodiny budou moci řidiči na náměstí parkovat bez poplatku.
2: Chceme, aby se na náměstí dalo zaparkovat, ale aby tam auta nestála bez omezení celý den a neblokovala místa lidem, kteří jedou k lékaři, na úřad, do obchodu nebo za službou. 2 hodiny bez poplatku považuji za důležité. Lidé si v centru stihnou vyřídit běžné věci bez zbytečné finanční zátěže. Ale zároveň se parkovací místa budou lépe střídat.
0: Po uplynutí 2hodinové lhuty zaplatí řidiči 20 korun za hodinu. Večer, v noci, o víkendech a mimo stanovenou dobu zůstane stání volné. Adamov na Blnensku by mohl mít nové byty. Ty by měl nabídnout nový bytový komplex, který má vzniknout místo chátrajících továrních hal. Mohlo by zde dojít také k přeložení cyklotras z rušné silnice, vybudování skateparku nebo moderního nábřeží s odpočinkovou zónou.
1: Rádio Čas, sport.
0: Česká republika bude v nadcházející sezóně pořádat mistrovství.

0: Zítra bude oblačno až zataženo, přidat se může déšť, přehánky, ojediněle dokonce bouřky a teploty se budou pohybovat od 18 do 25 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Tak, ale ta vyhrála dvakrát
3: no
2: Eurovizi.
3: Ano,
2: ta myslím, měla ale, dva hity.
3: No ale všechny obě byly stejné. Řekni, ta tu je jenom je Euforia prostě trošku s jiným textem, že jo? A protože už byla línější, jak se mi hýbala, ale je
2: Ráďa nenechá na nikom ani na Lorín nic suchou. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

Pondělní odpoledne s Rádiem Čas a také se mnou s Mirkem Rašlem a samozřejmě s hity, které milujete. Už za malou chviličku tipy, kam můžete vyrazit v tomto týdnu, tak pokud ještě nemáte plány, rozhodně poslouchejte, teď už ale posílám muziku.

0: se bavit.
1: Jako první tady mám pro vás pozvánku na Contact Fest, akce, která bude probíhat už tento víkend 13. a 14. června. Rodinný dvoudenní festival s výjezdným line-upem, moderní cymbálovkou, se skvělými gastrozážitky a dětským programem. Vystoupí například Jiří Korn, Vypsaná Fixa, Olga Lounová, Adam Mišík, Sofian Mežmeš, Vesna a mnoho, mnoho dalších. Podrobnosti najdete na contactfest.cz. No a pozvánku tady mám také na rozmarné slavnosti řeky Ostravice. Skvělá akce, na které jsem už byl součástí. Je to tradiční festival s přehlídkou netradičních pravidel, vodáckou show, koncerty a bohatou gastronomii u řeky. Můžete si sami vytvořit vlastní plavidlo a plavit se po Ostravici. Mimo jiné tým Rádia Čas bude mít taky své plavidlo. Jsem zvědav, jak bude letos vypadat. Už 13. června od 14 hodin na nábřeží u mostu Miloše Sýkory v Ostravě. Tak ať vyrazíte kamkoliv, hlavně se příjemně bavte.
0: Rádio Čas tě zve na Contact Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná Fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.contactfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete. Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Partnery akce jsou
3: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
2: Hity, které milujete.
4: Radio Čas. Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí park Boženy Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Kristovao nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.
0: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
6: Vystoupí Lucie Bílá, MiG-21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
0: Vstupenky na ticketportal.cz.
7: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
8: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
6: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
8: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
2: Hity, které milujete.

0: Máte Rádio Čas, hrajeme vám hity, které milujete a krom toho také nadělujeme, a to třeba se Skřítkem, se kterým už jsme dneska čtyřikrát soutěžili. Ještě jeden pokus zbývá, no a to znamená, že pokud budete poslouchat naše rádio a jakmile padne výzva, tak budete volat sem k nám do studia 77 66 12 800, tak máte si zasoutěžit a vyhrát krásné ceny, ať už finanční, tak i jakékoliv další s Investonou. Pokud se dovoláte, tak máte šanci otevírat boxy od Skřítka, ve kterém jsou ukryty peníze. No a záleží, někdy tam může být stovečka, někdy 5000, je to po každé jinak a je jenom na vás, kolik peněz si nakonec odnesete a kolik boxů budete chtít otevřít. No a navíc, aby toho nebylo málo, tak jednou za den tady máme speciální bonus a ať už to padne se Skřítkem nebo nepadne, tak automaticky získáváte 3000 korun kredit na investování s Investonou. Tak buďte ve střehu, jak jsem říkal, ještě jeden pokus dneska zbývá. Teď se ale pojďme podívat na počasí, jak bude zítra.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V úterý nás už bude provázet zamračená obloha. Většinou čekáme oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněla i bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 25 stupni. Na horách pak naměříme kolem 14 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity,

0: Pondělní odpoledne s Rádiem Čas a já tady mám ještě pozvánku na zítřek, protože tak jako každé úterý i zítra po 11. hodině v éteru Rádia Čas odstartuje pořad Jeste s rozumem s kolegyní Evčou Rigler. No a protože už za okny začíná takové to pravé dobré léto, tak bavit se budeme o zmrzlině, která je ta nejlepší, kterou si zvolit a jestli má nějaké benefity a pomáhá třeba při hubnutí. O tom bude řeč už zítra po 11. hodině. Teď už posílám další muziku a připravujeme nejčerstvější zprávy.
1: Kámen a zahrada.
2: Připravili jsme pro vás nový sortiment. Třeba nádherné kamenné fontány, které vykouzlí z vaší zahrady opravdový ráj. A navíc právě teď nakoupíte vybrané dlažby za nízké ceny.
3: Já, tu se stavte!
2: Těšíme se na vás
1: v Kámen a zahrada.
2: V areálu stavebniny Janík.
4: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní event.

0: ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pondělní odpoledne s rádiem Čas, za necelé dvě minutky 15. hodina a se mnou už tady Tereska. Krásné odpolko, ahoj.
1: Čauky, krásné odpoledne.
0: Tedy my dneska máme takové hodně vtipné téma, bavím se na komentářích na Facebooku a na WhatsAppu. Ptáme se, jak někomu naznačit, že ne úplně příjemně voní, nebo že by měl vyzkoušet dát si občas sprchu nebo podobně.
1: Oj.
0: Tak jak bys to řešila ty, tuto situaci?
1: Zapeklitá otázka. Já bych asi zkusila být jako co nejvíce taktní a řekla, hele, používám teď úplně boží deodorant. To čuchni, jak voní, hej, to musíš vyzkoušet. Fakt, to je bomba, já jsem z toho úplně nadšená, dobrá cena, zkus to.
0: Já tě opůjčím, pojď, vyzkoušíme to rovnou.
1: No,
0: tak dejte vědět i vy ostatní, jestli jste se dostali třeba někdy už do takové situace, budeme se tomu věnovat i po 15. Teď předávám slovo Kristýně, zamíříme na cesty a také zprávy.
2: Dobré ráno, Moravo. Ranní espresso s Investonou. Na středeční snídani přijde Petr Jurča, key account manager, a Vojtěch Olbrecht, specialista ekonom ze společnosti Investona. Poslouchej po 8. hodině Radio Čas.
3: Ranní espresso s Investonou.
2: Dobré ráno, Moravo. Radio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
6: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Čo bolo včera, nebýva dnes.
1: Na veľkú bolesť zabudneš. Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici k Vidralinám, kde se stala dopravní nehoda. A opatrní buďte také v Brně na ulici Jílkova, tato ulice je totiž tuto chvíli uzavřená. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Cestování po Evropě by mělo být jednodušší, v ulicích Karviné bude bezpečný, nezaměstnanost v Česku klesla. Krásné pondělní odpoledne vám u dalších zpráv na Rádio Čas přeje Kristýna Kubánková. Cestování po Evropě by mělo být jednodušší. Evropská unie totiž chystá digitální peněženku, díky které budou moci mít lidé důležité doklady v mobilu. Aplikace má usnadnit cestování, komunikaci s úřady i ověřování totožnosti napříč členskými státy.
0: Morava aktuálně.
1: V ulicích Karviné bude bezpečněji. Pohybovat se zde totiž bude více pěších hlídek strážníků a vznikne také pohotovostní hlídka. Opatření mají přispět k rychlejší reakci na podněty občanů, účinnější prevenci i lepšímu dohledu nad veřejným pořádkem. Nezaměstnanost v Česku v květnu klesla o 0,1% na 4,8%. Jaká je situace v Olomouckém kraji, tak to nám řekl František Bikár z úřadu práce.
2: V Olomouckém kraji pokračoval v květnu příznivý vývoj na trhu práce. Nezaměstnanost zde opět mírně klesla, a to na 5,1%. Jesenicko znovu potvrdilo svou pověst regionu s největším sezónním kolísáním nezaměstnanosti v Olomouckém kraji. Počet nezaměstnaných se zde meziměsíčně snížil o 4,7%, což je čtvrtý největší procentuální pokles nezaměstnanosti ze všech okresů v České republice.
0: Rádio Čas, sport.
1: Tenista Jakub Menčík se po semifinálové účasti na Roland Garros posunul v žebříčku na 17. místo. Pozici světové jedničky ve čtyřhře na pařížské antuce potvrdila Kateřina Siňaková, a to 11. grandslamovým triumfem v ženském deblu v kariéře.

0: slzy. A tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Ale ta vyhrála dvakrát
3: no
2: Eurovizi.
3: Já
2: tam
3: myslím,
2: měla
3: ale,
2: dva hity.
3: No ale všechny obě byly stejné. Řekni, tatu je jenom je Euforia prostě trošku s jiným textem, že jo? A protože už byla línější, jak se mi hýbala, ale je dobře.
2: Ráďa nenechá na nikom ani na Lorín nit suchou. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

s námi na vlnách Rádia Čas a já vás všechny vítám u dnešního odpoledního vysílání. Terka Puferka jméno mé. No a mám tady pro vás opět nálož skvělých témat. Začneme jednou pozitivní zprávou. Pokud jste moje vysílání poslouchali v pátek, tak jste určitě zaznamenali, že jsem říkala, že z ostravské zoologické zahrady utekl takzvaný král Jelimán alias Lemur a že jsem upozorňovala, ať ho raději nikdo nehladí, kdyby ho viděl, protože je docela agresivní. Tak přátelé, naštěstí se všechno vyřešilo. V nedělním večeru ho konečně našli na třešni, někde na přelomu Muglinovy a Slezské Ostravy, takže všechno nakonec dobře dopadlo, už je zpátky doma. A ještě jedna pozitivní zpráva v závěsu, protože dneska už se oficiálně otevřela oblíbená expozice Ráj lemurů, kde návštěvníci čekají hned tři druhy těchto madagaskarských poloopic, takže určitě doporučuji vyrazit na návštěvu. Čas.

0: Píseň od zpěvačky Lady Gaga z filmu Zrodila se hvězda. No a přátelé, my se teď na chvíli přesuneme do Švédska, protože tam obecně přijímají spoustu inovativních zákonů a různé novely, které, myslím si, my si o nich zatím můžeme nechat jenom zdát. A teď konkrétně se tam schválila jedna věc, která opravdu hýbe světem, protože se rozhodli, že se jako první stávají zemí, která umožní lékařům předepisovat cestování pro duševní pohodu. No tak, když se nad tím člověk zamyslí, než si rovnou dá nějakou medikaci, tak místo toho jít někam cestovat, jít na nějaké pěší túry nebo někam k moři, ono to zní jako, že by to mohlo pomoci a věřím, že je to výrazně příjemnější varianta, než do sebe ládovat prášky. Klidně mi napište, jestli byste takovou formu léčení nějakých duševních onemocnění brali a ještě by mě zajímalo, jestli to třeba mohou brát na pojišťovnu. Jedna věc je jistá, nebudete si díky tomu čerpat volno v práci, ale teď otázka, kdo všechno na to dosáhne, to už se nechme překvapit, až to více osvětlí.
1: Otevírám výherní box.
2: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
1: Odpočítávám. 3, 2, 1.
2: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
1: Tak co? Jdeš do toho?
2: Skřítkův poklad. Jedině na Rádiu Čas.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete. Rádio
5: Čas. Stavebniny Dek přináší megaakci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
10: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
11: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
10: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
11: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
12: KP Revital Ostrava.
10: Vaše práce,
11: vaše stopa.
10: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
13: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebude.
14: Vystoupí Lucie Bílá, MIG-21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal, herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
13: Vstupenky na ticketportal.cz.
14: Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Přihlaste své děti na letní tábor plný zábavy a dobrodružství. Více na skalkaostrava.cz/tábory.
15: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
16: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
17: Obědovka Rádia Čas.
16: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
17: Když posloucháš, máš vyhráno.
16: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Posloucháte Radio Čas, no a já tady zrovna koukám na Martu Jandovou, která je letošní účastnicí Stardance. Ne, že bych na ní teda koukala ve studiu, to bohužel tady dneska nemáme, ale koukala jsem se na článek, kde vysvětlovala, z jakého důvodu odmítla několikrát účast, protože v letošním roce už je to oficiálně potvrzené. Bude tam a bude tančit po boku zkušeného tanečníka Martina Pragra, kterého můžete mimo jiné znát i z reality show Survivor. No a oni tam zvali už mnohokrát. Marta se ale nechala slyšet, že v mnoha případech odmítla, zaprvé protože byla neskutečně nervózní, ale ten hlavní důvod byl proto, že se chtěla absolutně naplno věnovat dceři a je si moc dobře vědomá, že ty tréninky zaberou extrémně hodně času, jenže teďkom už je dcera v 7. třídě, takže je přeci jenom v té škole docela dost, takže díky tomu bude mít v rámci každého dopoledne čas na to, aby makala a snažila se v rámci tance zlepšovat, co se jen dá. Sama říkala, že taneční prošla, ale že si z ní pamatuje tak maximálně 3 tance, takže to bude opravdu velká makačka, aby to dostala na úroveň, kterou si představuje. Já ji tak či tak fandím a věřím, že bude skvělá, protože ona má výborný feeling, skvělou energii a drive, takže my si to jako diváci bez pochyby užijeme.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V úterý nás už bude provázet zamračená obloha. Většinou čekáme oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněla i bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 25 stupni. Na horách pak naměříme kolem 14 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio ČEZ je tady s vámi i při pondělním odpolední. No a zrovna před chvíli jsme se bavili o Martě Jandové. No a když už mluvíme o ní, já si myslím, že spoustě z vás se také vybaví jméno jejího tatínka, když o ní mluvíme. Samozřejmě úžasný Janda, který je hlavním zpěvákem ze skupiny Olympic. No a udělala jsem si takový lehce trapný oslý můstek k tomu, že pokud milujete písně skupiny Olympic, tak určitě doporučuji dorazit na náš letošní mega koncert Rádia ČEZ. Protože kromě Olympic tam bude také David Koller, Lenny a Marpo, no a v neposlední řadě jako hlavní hvězda Europe, kteří přijedou v rámci svého evropského turné ke 40. výročí vydání legendárního alba The Final Countdown. Takže bude to velkolepé. Čas zůstává stejný a datum bude 21.11. Samozřejmě místo rovněž zůstává stejné, Ostravar Arena, a já věřím, že se tam všichni skalní fanoušci Rádia ČEZ sejdou a uděláme z toho opět nezapomenutelný večer.
1: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Samozřejmě, že si můžete koupit dodávku nebo rovnou autobus. S námi ale rodinku odvezete na výlet v pohodě s tím, co máte. Hacker Brno. Střešní boxy, nosiče kol a lyží. Hacker Brno. Partner pro vaši dovolenou. Naše prodejny najdete v Praze, Brně a Ostravě. www.hackerbrno.cz.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a my už máme 2 minutky po 16:00, takže v tuto chvíli se můžete těšit na čerstvé informace ze silnic. Budou také zprávy ze světa i z domova, které pro vás má Kristýna. No a v neposlední řadě, pokud máte trošku času, zastavte se na našem Facebooku Rádia Čas a napište nám, jak byste to dělali v situaci, kdybyste zjistili, že někdo úplně nevoní, naznačili byste mu to, nebo byste mlčeli, jak byste to udělali. Tohle je téma, které tam dneska řešíme. A i na ty komentáře si v následující hodince posvítíme.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde Patrik Habo ze zážitkového areálu u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptově. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, ktoré milujete.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Jaké pantofle?

0: cenách e-obuv ví.
1: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
2: Řidiči, s komplikacemi v tuto chvíli počítejte v Brně na ulici Vídeňská. Projíždějte tak místem opatrně. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Roste počet padělaných cigaret, Ostrava vyměňuje staré hasičské auta, Olomoucký kraj podpoří ekologické projekty.

0: utrácí asi o 5 miliard korun ročně. Nejčastěji padělky pocházejí z Polska.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava vyměňuje stará hasičská auta za nová v 7 částech města. Pokračuje tak modernizace výbavy dobrovolných hasičů, kteří pomáhají při požárech i povodních. Pokračuje primátor Jan Dohnal.
2: My jsme před 2 lety výrazně akcelerovali výměnu vozového parku, kdy oni opravdu často ještě měli 40 let staré cisternové vozy, a proto jsme se rozhodli k velkým nákupům. Aktuálně jsme koupili 7 nových cisternových vozů, kdy už vlastně 4 byly předány, 3 budou teďka předány během měsíce. Tu akceschopnost i tu profesionalitu těch jednotek, to zase hrozně hodně postačí dopředu.
0: Olomoucký kraj podpoří ekologické, vzdělávací a chovatelské projekty v regionu. Dotace pomohou například s ochranou přírody, péčí o krajinu, výsadbou zeleně, environmentálním vzděláváním nebo pořádáním akcí zaměřených na zemědělství, včelařství či chovatelství.
1: Rádio Čas, sport.
0: Golfistka Nelly Kordová ovládla US Open a připsala si 4. titul na majoru v kariéře. Ženská světová jednička na turnajích elitní kategorie získá 2. trofej za sebou poté, co v dubnu triumfovala na Chevron Championship. Úvodní 2 majory sezóny vyhrála jako první golfistka od roku 2013. Zítra bude oblačno až zataženo, přidat se může déšť, přehánky, ojediněle bouřky a teploty se budou pohybovat od 18 do 25 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Ale ta vyhrála dvakrát Eurovizi.
4: Já
3: tam
4: myslím,
3: měla
4: ale,
3: dva hity.
4: No ale všechny obě byly stejné. Řekni, tatu je jenom je euforia prostě trošku s jiným textem, že jo? A protože už byla línější, jak se mi hýbala, ale je dobře.
3: Ráďa nenechá na nikom ani na Lorín nic suchou. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

0: Posloucháte Rádio Čas. No a my se jdeme podívat na náš Facebook, kde dneska řešíme úplně výborné téma. Jak byste někomu naznačili, že řekněme úplně nevoní? No a já musím říct, vy se s tím teda jako vůbec neštvete. Já obdivuju tu, řekněme, ty koule, prostě, že to takhle vybalíte naživo. Protože co nám tady píšete? Například krásný komentář od Izzy. Smrdíš, ale i tak tě mám ráda. Pak třeba Hana. Jednoduše řeknu, že smrdí. Vždycky jsem to tak udělala, řekla na rovinu a člověk byl rád. Ještě poděkoval. Protože ten dotyčný se necítí, že jo? A v dnešní době deodorantů by každý mohl vonět. Já v zásadě naprosto souhlasím, ale nejsem si jistá, jestli bych opravdu měla odvahu to takhle na někoho vybalit. No a pak tady máme ještě třeba Valdu, který píše: prase je proti tobě navržený frajer a šmitec, jaký pak saky paky. No a v konečné fázi je asi lepší to na rovinu vybalit, než kolem toho tancovat nějaký valčík a prostě radši říct, než se pak trápit v jeho blízkosti. Napište nám, pokud jste ještě nenapsali, jak byste to udělali vy, a já jenom tak na okraj doporučuji, kdyby náhodou někdo chtěl soutěžit s naším skřítkem, asi bych si teďkom dala pozor na uši, možná se objeví nějaký signál.
1: Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a nadešla chvíle, kdy opět budeme soutěžit s naším skřítkem a dozvíme se, jaká částka dneska byla v boxu, zdali se to našemu posluchači podaří uhodnout, co bude ta správná a kolik peněz si vlastně odnese. Takže já už tady volám dnešního volajícího, zdravím, kdo pak je tam?
1: Ano, slyšíme se, Radek do telefonu.
0: Radek, tak zdravím, Radku, odkud nám voláte?
1: Z jižních Čech.
0: Super, super, jižní Čechy, taky tam dneska tak krásně svítí sluníčko jako u nás?
1: Máme tu místy mraky, trošku zataženo, ale slunce svítí taky občas, no.
0: Já si myslím, že by to počasí krásně dokázalo prozářit třeba taková výhra nějakého pěkného obnosu, co myslíte?
1: Určitě, souhlasím.
0: Tak se asi do toho rovnou pustíme.
1: Zkusíme.
2: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
0: Tak, stovka v kapse, jak to vidíte dál?
1: Půjdeme dál.
0: OK.
2: 200.
0: Paráda.
1: Půjdeme určitě dál ještě.
0: Dobře.
2: 300.
0: A 300 tam máme taky, chceme riskovat dál?
1: Půjdeme ještě.
0: Dobrá tedy.
2: 400.
0: A zase to klaplo. Jak to vidíte tentokrát, Radku?
1: Ještě to zkusíme.
2: 500.
0: Výborně. Chcete riskovat i dál?
1: Já bych to ještě zkusil.
0: Dobře.
2: 600.
0: Dneska, jak vidíte, máte štěstí, ale možná se v boxu skrývá ještě výrazně více peněz. Tak jak to vidíme dál?
1: Ještě zkusíme.
2: 700.
0: I tentokrát byl skřítek schovývavý. A co teď? Zkoušíme
1: ještě
0: to dál?
1: Zkusíme. Zkusíme.
2: 800.
0: I tentokrát to klaplo. A co dál? Pokračujeme?
1: Já bych to ještě zkusil.
2: A nemáš nic.
0: Ježiš, to mě mrzí, Radku.
1: Nevadí, nevadí.
0: Nevadí, tak snad těch pár paprsků slunce, které na jižní Moravě, zažene smutek z toho, že to neklaplo, ale určitě můžete zkusit volat i nadále, protože budeme soutěžit dál.
1: Určitě, jasný.
0: Tak jo, mějte se krásně.
1: Taky hezký den.
0: Krásný den. No tak nedá se nic dělat, tentokrát to nevyšlo. Na druhou stranu, zítra opět budeme soutěžit, a to konkrétně v 5 časech, a zároveň vždycky během dne bude jeden bonus, takže i kdyby to třeba nevyšlo, anebo když to vyjde, to je jedno, tak navíc vyhrává daný posluchač 3000 korun a to si myslím, že už je opravdu velmi příjemná částka. Takže zkoušejte to dál a zítra zase pokračujeme.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Stock Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou Kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje hruska.cz.
7: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
8: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
9: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši senioři cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
8: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
10: Kapitáni, kreativci, vodáci, v rozmarné slavnosti řeky Ostravice jsou zpět. Postav loď, získej 2000 na stavbu a hraj o 10 000. Registrace prodloužena do 10. června. Tvoje loď, tvoje show. Rozmarné slavnosti CZ. Akce proběhne v sobotu 13. června u mostu Miloše Sýkory.
11: Music Box Rádia Čas. K klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
12: Rádio Čas.

0: Rádio Čas je tady s vámi i při pondělním odpolední. No a možná jste určitě zaznamenali v minulém týdnu, že Dua Lipa se vdala, měla krásnou vyloženě pohádkovou svatbu na Sicílii, konkrétně v Palermu. Hodně lidí vtipkuje o tom, že si zrovna vybrala tohle místo s mafiánskou minulostí a že snad v tuto chvíli už se bude spojovat i s jinými pozitivními věcmi, než jenom s mafií. A mně se velice líbilo, když jsem sledovala, jak jsou tak jako spokojení na fotkách, tak jsem se šla podívat, jak se třeba vlastně seznámili tihle dva. No a představte si, jak se říká, že osudová setkání nejsou pravda, tak já si myslím, že tady je to naprosto jasné, protože ona se svým teď už manželem Callem Turnerem poznala tak, že seděli vedle sebe na večírku, absolutně se neznali, a zjistili, že čtou stejnou knihu. A on se zmínil, že právě dočetl první kapitolu a ona se na něj podívala a řekla, já právě taky dočetla tu první. No, a už byla, jak se říká, ruka v rukávě. Prostě když nemusíte vymýšlet žádné náročné smoltolky, když to tam prostě sedne na první dobrou a vy víte, jo, tady tohoto člověka v životě ještě rozhodně mít budu. No, v tomto případě to vyšlo až do té pohádkové svatby a my držíme palce, ať jsou i nadále tak spokojení jako doposud.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V úterý nás už bude provázet zamračená obloha. Většinou čekáme oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněla i bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 25 stupni. Na horách pak naměříme kolem 14.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Čas. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc, a to mi nedovolí.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Poetika na vlnách Rádia Čas. Kdybyste měli chuť zajít si na tuhle kapelu, tak musím říct, že koncertu mají přes let opravdu velké množství, nejbližší 13.6. ve Stříbře. My se teď ale jdeme podívat na termín jiné akce, která rozhodně bude velmi, velmi nezapomenutelná. No a jedná se o rozmarné let slavnosti řeky Ostravice. Chtěla jsem říct rozmarné léto, vidíte, jak to krásně svádí. Jedná se o to, že se prodloužila doba registrace, což je skvělá šance pro kohokoliv, kdo by se chtěl zúčastnit téhle z té originální záležitosti, kde si postavíte vlastní plavidlo a potom budete soutěžit v plavbě právě na Ostravici, s tím, že fantazii se opravdu meze nekladou. Každý, kdo bude zúčastněný, ta posádka získá příspěvek ve výši 2000 korun na stavbu svého plavidla. No a ti, co se umístí na prvních třech místech, tak získávají třetí místo 6000, druhé 8 a první 10 000. Samozřejmě je důležité, aby dané plavidlo dokázalo doplout do cíle, aby bylo originální, aby vypadalo dobře a schopnost pobavit diváky, ta se prostě cení nejvíce. Do 10.6. máte tedy šanci se registrovat, přičemž v sobotu 13. června to všechno propukne a jedná se již o 10. ročník rozmarných slavností řeky Ostravice. Takže věřím, že u toho rozhodně nechcete chybět. No a samozřejmě Rádio Čas tam bude taky a taky se můžete těšit na naši posádku a krásné plavidlo.
1: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90 a Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
4: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštěvujte

0: ladíte Radio Čas. Já doufám, že si užíváte pohodový pondělní, teď už skoro podvečer. No a přátelé, pokud máte volnou chvíli, zastavte se na našem Facebooku Radio Čas a napište nám, jak byste upozornili někoho, kdo třeba máte pocit, že úplně jako nevoní, že by třeba potřeboval sprchu nebo deodorant, tak řekli byste to úplně na plnou pusu, a nebo byste chodili okličkama, nebo byste třeba fakt mlčeli a jenom trpěli, dejte nám vědět v komentářích. No a já už tady předávám slovo Kristý, která pro vás má čerstvé informace ze silnic a také zprávy ze světa i z domova.
1: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box.
2: Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1...
1: Bereš nebo hraješ dál? Ale pozor, když to přeženeš, box se zavře. A ty odcházíš s nulou.
2: Rozhodni se správně.
1: Skřítku v poklad Rádia Čas.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
10: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
11: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Brně na ulici Žabovřeská, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: Cestování po Evropě by mělo být jednodušší. Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji klesla.

0: Cestování po Evropě by mělo být jednodušší. Evropská unie totiž chystá digitální peněženku, díky které budou mít lidé důležité doklady v mobilu. Aplikace má usnadnit cestování, komunikaci s úřady i ověřování totožnosti napříč členskými státy.
1: Morava aktuálně.
0: Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji klesla o desetinu procentního bodu na 6,8%. Je tak o 2% vyšší, než je republikový průměr. O jaké profese mají firmy největší zájem, nám řekl ředitel krajské pobočky v Ostravě Petr Prokop.
2: Zaměstnavatelé měli v našem kraji nejčastěji zájem o seřizovače, uklízeče, svářeče, pomocné pracovníky ve výrobě, kuchaře, nástrojáře, montážní dělníky, obsluhu vysokozdvižných vozíků, ale i pracovníky ostrahy a bezpečnostních agentur. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 8,3 desetiny uchazeče, z toho nejvíce v okrese Karviná a Bruntál.
0: Kraj má druhou nejvyšší nezaměstnanost v zemi po Ústeckém kraji. Adamov na Blnensku by mohl mít nové byty. Ty by měl nabídnout nový bytový komplex, který má vzniknout místo chátrajících továrních hal. Mohlo by zde dojít také k přeložení cyklotras z rušné silnice, vybudování skateparku nebo moderního nábřeží s odpočinkovou zónou.
1: Rádio Čas, sport.
0: Čeští hokejisté se na příštím mistrovství světa v Německu představí ve skupině B. Utkají se s Kanadou, Spojenými státy, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. Světový šampionát začne ve čtvrtek 13. května. Zítra bude oblačno až zataženo, přidá se déšť, přehánky, místy dokonce bouřky a teploty se budou pohybovat od 18 do 25 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Tak, ale ta vyhrála dvakrát
4: no
3: Eurovizi.
4: Já
3: tam
4: myslím,
3: měla
4: ale,
3: dva hity.
4: No ale všechny obě byly stejné. Řekni, tatu je jenom je euforia prostě trošku s jiným textem, že jo? A protože už byla línější, jak se mi hýbala, ale je
3: Ráďa nenechá na nikom ani na Lorín nit suchou. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Posloucháte Rádio Čas, dneska to teda není raining day ani omylem, naopak máme venku velice hezky a beze strážek celý den a my se pojďme přesunout na jedno velmi příjemné téma právě v takovém krásném počasí a to je zmrzlina. Prostě takové slunečné, teplé počasí vyloženě vyzývá k tomu, aby jsme zkusili nějakou výbornou a pokud byste tohle téma chtěli rozebrat opravdu z odborného pohledu, tak rozhodně doporučuji poslouchat už zítra pořad Jeste s rozumem, které má pod svým palcem Evička Rigler, protože právě zmrzlina bude téma, o kterém se budou bavit, s tím, že bude to běžet po 11. hodině, potom, kdybyste to nestihli, tak v sobotu je repríza po 10. v neděli po 15. hodině a bude k tomu i navazující speciál, konkrétně 11.6. a tam už se bude rozebírat opravdu odborně třeba, která zmrzlina je nejlepší, jakou ideálně zvolit, pokud si hlídáme línii a která je top výhra při hubnutí, jestli je to sorbet nebo spíše nějaká nejméně kalorická, vodová, smetanová a tak dále. Určitě doporučuji poslechnout. No a když je venku tak hezky i v těchto podvečerních hodinách, klidně si jednu zmrzku dopřejte ještě teď i za mě. Radio Čas.

0: bavit.
1: Rádio Čas je tady s vámi a my si dáme nálož tipu, kam si můžete vyrazit za zábavu a myslím si, že to rozhodně stojí za to. No začala bych například Dnem pro rodinu, který se koná již tuto sobotu, tedy 13. června od 11 do 19 hodin na fotbalovém hřišti TJ Sokol Pustkovec v Ostravě Porubě. Moderátorem je náš Honza Kavelčík a těšit se můžete na taneční vystoupení Myslivce, Divadélko, Porubské trubače, soutěže Smyslo hraní s Didy, Dětským světem a spoustu dalšího, takže den plný zábavy, her, soutěží, tvoření a zážitků. No a potom druhá pozvánka míří na Contact Fest, kde vás čeká dvoudenní rodinný festival s hvězdným line-upem, moderní cymbálovkou, gastrozážitky a samozřejmě i rozsáhlým dětským programem. Probíhá to opět tento víkend, tedy 13. a 14. přičemž v sobotu vystoupí Jirka Korn, Vypsaná fixa, Olga Lounová, Adam Mišík, Sofia Mendes, Vesna a v neděli to bude Čechomor, Jiří Zmožek, Kači, Poštár a speciální gastroprogram. Takže já si myslím, že tohle zní naprosto luxusně.
0: Dobré ráno, Moravo.
2: Ranní espresso s Investonou.
3: Na středeční snídani přijde Petr Jurča, key account manager, a Vojtěch Olbrecht, specialista ekonom ze společnosti Investona. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Ranní espresso s Investonou.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
7: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
6: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
7: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
6: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
8: KP Revital Ostrava.
7: Vaše práce,
6: vaše stopa.
7: KPRevital.cz. Stavíme na důvěře.
9: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí Park Božiny Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Kristoval nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.
10: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
11: To se ještě domluvíme.
9: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
12: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
9: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
12: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
13: Breda Point se otevírá 13. června. Nový prostor v přízemí ikonické Bredy v Opavě bude po celý den přístupný veřejnosti. Zastavte se na program, tematický desert, kávu nebo drink. Sobota 13. června. Více na bredaopava.cz.
14: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
2: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: myslím, že za to se úplně není třeba omlouvat, protože takových, co milujeme hory, by se nás tu našlo určitě spousta. Musím se přiznat, že v tomhle ohledu úplně miluju Moravskoslezský kraj, protože my to máme ty Beskydy za rohem samozřejmě a těch variant, kam se tam vyrazit na výlet, je opravdu velké množství, kurt, když je takové krásné počasí, jako třeba dneska, to by se to chodilo. Klidně mi napište na našem WhatsAppu Rádia Čas, zdali také milujete hory, anebo třeba jestli celkově preferujete spíše nějaké návštěvy k vodě, ať už je to přímo u moře, nebo nějaká přehrada, bazény, nebo taky raději běháte po pahorcích hor, klidně dejte vědět. No a já už tady pro vás teďko mám zprávy o počasí, respektive já ne, ale naše Kristý, která řekne, zdali i zítra bude ideální počasí na to, abychom tam vyrazili.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V úterý nás už bude provázet zamračená obloha. Většinou čekáme oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněla i bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 25 stupni. Na horách pak naměříme kolem 14 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

milujete. Rádio Čas.

0: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Na páteční snídani přijde Patrik Habo ze zážitkového areálu u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptově. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
0: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovskej dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete.
0: Rádio Čas. Posloucháte Rádio Čas, no a já bych ráda připomněla pro všechny, které zajímá téma redukce váhy, řešení obezity, nadváhy, nebo prostě jenom tohle téma rádi probíráte, i když se to třeba přímo vás nebo vašich blízkých netýká, určitě doporučuji mrknout na TV Relax, protože pravidelně je tam pořád vlastně každou středu od 16 hodin a 55 minut, což je taková série videopodcastů s předním českým odborníkem na léčbu obezity, panem doktorem Evženem Machytkou PhD. S tím, že on se v rozhovoru věnuje nejnovějším metodám léčby a radí, jak efektivně a hlavně zdravě zhubnout. Přináší také různé další rozhovory s jinými odborníky, kteří představují ty nejnovější vědecké poznatky o lidském organismu a hlavně nové možnosti léčby. Takže určitě doporučuji mrknout.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas.

Jste s námi na vlnách Rádia Čas, od mikrofonu se hlásí Terka Puferka. No a pro dnešek už se s vámi musím pomalu, ale jistě rozloučit. Dostali jsme se do finále. Přeji, ať do nového týdne vkročíte tou pravou nohou. Těšit se na vás budu zase při pátku po třetí hodině. No ale hlavně, jako vždy připomínám, držte si úsměv na tváři. Tak čau!

0: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Matchmatch, Vesna, Čechomor, Vypsaná Fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
1: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
2: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
3: Hity, které milujete. Radio
4: Čas. Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Brně na ulici Žabovřeská, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Ceno jednorázových rukavic roste. Klimkovice připravují nový

0: Některé typy podražily až o 100%, nemocnice proto navyšují zásoby a dodavatelé zavádějí odběrové limity.
1: Morava aktuál.
0: Klimkovice připravují nový systém parkování na náměstí a v centru města. Jak nám ale řekl starosta Jaroslav Varga, první 2 hodiny budou moci řidiči na náměstí parkovat bez poplatku.
2: Chceme, aby se na náměstí dalo zaparkovat, ale aby tam auta nestála bez omezení celý den a neblokovala místa lidem, kteří jedou k lékaři, na úřad, do obchodu nebo za službou. 2 hodiny bez poplatku považuji za důležité. Lidé si v centru stihnou vyřídit běžné věci bez zbytečné finanční zátěže, ale zároveň se parkovací místa budou lépe střídat.
0: Po uplynutí 2hodinové lhuty zaplatí řidiči 20 korun za hodinu. Večer, v noci, o víkendech a mimo stanovenou dobu zůstane stání volné. Olomoucký kraj podpoří ekologické, vzdělávací a chovatelské projekty v regionu. Dotace pomohou například s ochranou přírody, péčí o krajinu, výsadbou zeleně, environmentálním vzděláváním nebo pořádáním akcí zaměřených na zemědělství, včelařství či chovatelství.
1: Rádio Čas Sport.
0: Tenista Jakub Menčík se po semifinálové účasti na Roland Garros posunul v žebříčku na 17. místo a pozici světové jedničky ve čtyřhře na pařížské antuce potvrdila Kateřina Siňáková, a to 11. grandslamovým triumfem v ženském deblu v kariéře. Úterý bude oblačné až zatažené, přidat se může déšť, přehánky, ojediněle bouřky a teploty se budou pohybovat od 18 do 25 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Ale ta vyhrála dvakrát Eurovizi.
4: No ano,
3: já bych měla dva hity.
4: No ale všechny obě byly stejné. Řekni, tatu je jenom je euforia prostě trošku s jiným textem, že jo? A protože už byla línější, jak se mi hýbala, ale je dobře.
3: Ráďa nenechá na nikom ani na Lorín nic suchou. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas. Music Box Rádia Čas.
5: Vítejte, Music Box Rádia Čas, a ten dnešní bude hezky promíchaný. Přehraju nejhranější hity českých rádií, představím novinku královny popu Madony, singlovku, tu novou má i Marek Ztracený. I na to mrkneme a přidám verby z hudebního světa. Od Aleše Šklobala možná výzva, volume doprava a jdeme na hudební rozjezd. O ten se postará Shakira. Podle aktuálních informací naspívá oficiálně hymnu pro mistrovství světa ve fotbale 2026. Tentokrát je společně s Burma Boy. Song se má jmenovat Die Die. Jeden fotbalový hit už na svém kontě má a to se psal tuším rok 2010. O Shakiry si v Music Boxu teď dáme megahit Zoo. A ještě ať je tedy rozjezd bravurní, hvězdný start doplní Ed Sheeran se songem Safir. Na rádiu Čas ladíte Music Box a dneska je to s podtitulem Hudebními

0: Music Box Rádia Čas. Novinka.
1: Přesně tak, ladíte hudební speciálku Rádia Čas Music Box a teď mám pro vás novinku a novinku rovnou od královny popu a to je Madonna, víme všichni. Ta se pozvala na taneční parket Sabrinu Carpenter. Skladba Bring Your Love jako hlavní singlovka z nového alba Confessions 2 vyjde 3. července. No a připomenu i to, že nová deska bude takovým přímým pokračováním kultovního tanečního alba Confessions 1. A ještě jednou novinkově a hezky česky, protože Marek Ztracený se vrací s novou singlovkou. Ona se jmenuje Modlitba za pátek, tedy energickou skladbou o takovém tom netrpělivém odpočítávání těch posledních dnů do víkendu. Jak to jde pomaličku a už se potom těšíme na víkend. Single přichází v době, kdy Marek Ztracený chystá další zásadní milník své kariéry. 7. srpna vystoupí na Letenské pláni v Praze a tady bude mít singlovka premiéru naživo. Já ale Modlitbu za pátek nabídnu rovnou hned v Music Boxu Rádia Čas. Takže tady je Marek Ztracený a Madonna a vyladíte Music Box s Alešem Šklubalem.

0: Trby.
1: Pojďme na ně, zpěvačka Eva Farná, kapela Mirai přicházejí s novým singlem Vzpomeneš si. Přestože se jedná o propojení dvou hvězdných jmen české hudební scény, song vzniknul zcela neplánovaně a Eva k tomu ještě dodala. Jsem moc ráda, že jsme s Mirajem spojili síly. Jinak Evu Farnou uvidíme 13., 14. a 16. června na jejím dosud největším koncertu v pražském Edenu. Kapela Mirai na stejný stadion vyrazí přesně o rok později, tedy 12. června, se svou unikátní 360 show. A když čerstvé derby, jo, taky skupina Činasky. Skupina má nový single Selhání. V létě vyrazí na turné napříč republikou, během něhož zavítá na 18 krásných venkovních míst po celém Česku. Tak možná se stavíte a možná budete mít tento hudební zážitek na svém kontě. Jinak novinka je s chytlavým textem, je to o nepovedené lásce, která končí smířením. Na rádiu Čas ladíte Music Box a teď tady hezky česky Eva Farná, Mirai a Činasky.

0: Music Box Rádia Čas. Slunce jede naplno, playlist taky a my pro tebe chystáme něco opravdu velkého. Mega léto Rádia Čas už brzy rozjede léto plné hudby, emocí a hitů, které milujete. Máš se na co těšit, protože tohle léto bude stát za to. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
3: Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Přihlaste své děti na letní tábor plný zábavy a dobrodružství. Více na skalkaostrava.cz/tábory.
4: Hľadáte pokojné místo na oddych ještě před hlavnou sezónou? Thermal Park Dunajská Streda ponúka ubytovanie priamo v areáli aj obľúbený kemping pre karavany a stanovanie. Maj a jún prinášajú krásne počasie, pohodu, viac priestoru a relax pre celú rodinu. Thermal Park SK. Váš štart do letnej sezóny.
5: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
6: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
5: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
6: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
5: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
7: KP Revital Ostrava.
6: Vaše práce,
5: vaše stopa.
6: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
0: Filmtime na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas. Music Box Rádia Čas. Nejhranější v českém éteru.
8: Ladíte Music Box a v něm hudební mešmáš a teď také čtyři nejhranější skladby v českých rádií. Takže co se líbí hudebním dramaturgům, potažmo vám, co vyšlo v hudebních testech a teď rotuje o 106. Je tady Taylor Swift a Fate of Ophelia. Tahle hitovka bourá přehráním sociální sítě. A pak a to je i můj tip Damianu David a Tyla. Spolu vydali song Talk to Me a fandové z toho dost byli překvapeni. Hlavně protože jde o mix úplně jiných stylů. Damiano přinesl svůj rockově popový vibe. No a Tyla do toho dala svůj afropop a fanoušci na internetu hlavně potom řešili, jak překvapivě dobře tyhle hlasy fungují dohromady. Za mě palec nahoru. Na Rádiu Čas ladíte Music

0: Rádia Čas. Nejhranější v českém éteru.
1: Přesně tak, ještě jednou to nejhranější z českého éteru a skladba Dreamers of Anon od Miley Cyrus byla napsána pro film Avatar Fire and Ash. Třetí díl série Avatar režiséra Jamese Camerona. Miley řekla, že skladbu inspirovala i její vlastní zkušenost s požárem v Kalifornii. Bylo to v roce 2018, při kterém přišla o svůj dům v Malibu. Proto text působí tak hodně osobně, jeho ztrátě i obnově. A české posluchače chytla za srdíčko. A k nejhranějším skladbám českého éteru se řadí i skladba Boy You Turn Me od Felixe Jahena a

0: Music Box Rádia Čas. Comeback.
1: A nakonec to vezmu letem devadesátkovým světem. V kinech film o králi popu Michael Jacksonovi a také český éter a kluby ožívají jeho muzikou, která je prostě nadčasová. Přehraju hitovku z jeho nejprodávanějšího alba historie, Thriller. Tahle muzika je věčná, tak jako král popu. A když devadesátky, tak i nadčasový refrén, který patří mezi nejznámější dance melodie 90. let. Freed from Desire a Gala. Dneska v klubech i rádi éteru. Prostě, co je jednou dobré, zůstane dobré na věky. Music Box je v síli a tak platí premiéra vždycky v pondělí po 18. hodině a repríza potom v neděli po 14. Od Aleše Šklobala ahoj příště a

0: Box Rádia Čas. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Samozřejmě, že si můžete koupit dodávku nebo rovnou autobus. S námi ale rodinku odvezete na výlet v pohodě s tím, co máte. Hacker Brno. Střešní boxy, nosiče kol a lyží. Hacker Brno. Partner pro vaši dovolenou. Naše prodejny najdete

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
1: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
2: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
3: Radio Čas. Radio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Ale ta vyhrála dvakrát
5: no
4: Eurovizi.
5: Ano, já
4: tam měla dva hity.
5: No ale všechny obě byly stejné. Řekni, tatu je jenom je Euforia prostě trošku s jiným textem, že jo. A protože už byla línější, jak se mi hýbala, ale je dobře.
4: Ráďa nenechá na nikom ani na Lorín nic suchou. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Až pojedete kolem dokončené stavby, budete vědět, že jste byli u toho.
3: Nová škola, bytový dům nebo třeba domov pro seniory, toho všeho můžete být součástí.
2: Přidejte se ke KP Revital. Aktuálně hledáme přípraváře výroby a stavby vedoucí.
3: Lidi, kteří chtějí za sebou mít něco skutečného.
2: Protože když už něco stavět, tak pořádně.
4: KP Revital Ostrava.
3: Vaše práce,
2: vaše stopa.
3: KP Revital.cz. Stavíme na důvěře.
5: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí Park Božiny Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Kristoval nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.
6: Hledáte pokojné místo na oddych ještě před hlavnou sezónou? Thermal Park Dunajská Streda ponúka ubytovanie priamo v areáli aj obľúbený kemping pre karavany a stanovanie. Maj a jún prinášajú krásne počasie, pohodu, viac priestoru a relax pre celú rodinu. Thermal Park SK. Váš štart do letnej sezóny.
7: Rádio Čas.

0: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
1: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
2: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
5: Hity, které milujete.

0: otevírám výherní box.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
0: Odpočítávám. 3, 2, 1...
1: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
0: Tak co, jdeš do toho?
1: Skřítkův poklad, jedině na Rádiu Čas.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
7: Ale ta vyhrála dvakrát
8: no
7: Eurovizi.
8: Ano, já
7: tam měla
8: ale,
7: dva hity.
8: No ale všechny obě byly stejné. Řekni, tatu je jenom je Euforia prostě trošku s jiným textem, že jo. A protože už byla línější, jak jsem jí hýbala, ale je dobře.
7: Ráďa nenechá na nikom ani na Lorín nit suchou. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Stock Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou Kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje Hruska.cz.
4: Hľadáte pokojné miesto na oddych ešte pred hlavnou sezónou? Thermal Park Dunajská Streda ponúka ubytovanie priamo v areáli aj obľúbený kemping pre karavany a stanovanie. Máj a jún prinášajú krásne počasie, pohodu, viac priestoru a relax pre celú rodinu. Thermal Park SK. Váš štart do letnej sezóny.
5: Hity, ktoré milujete.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Vadimem a Lenkou.
1: Ale ta vyhrála dvakrát
2: no
1: Eurovizi.
2: Ano, já
1: ta
2: myslím,
1: měla
2: ale,
1: dva hity.
2: No ale všechny obě byly stejné. Řekni, tatu je jenom je Euforia prostě trošku s jiným textem, že jo. A protože už byla línější, jak se mi hýbala, ale je dobře.
1: Ráďa nenechá na nikom ani na Lorín nit suchou. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

0: čas. I ty, které milujete.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě

0: Chasing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax.
2: Radio Čas. Hit.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Ale ta vyhrála dvakrát
2: no
1: Eurovizi.
2: Ano, já
1: ta
2: myslím,
1: měla
2: ale,
1: dva hity.
2: No ale všechny obě byly stejné. Řekni, tatu je jenom je Euforia prostě trošku s jiným textem, že jo. A protože už byla líníší, jak se mi hýbala, ale je dobře.
1: Ráďa nenechá na nikom ani na Lorín nic suchou. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: A že nesmím zapomenout, co si nosím na ramenou.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Čas. Rádio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Tak, ale ta vyhrála dvakrát
2: no
1: Eurovizi.
2: Já
1: tam
2: myslím,
1: měla
2: ale,
1: dva hity.
2: No ale všechny obě byly stejné. Řekni, tatu je jenom je Euforia prostě trošku s jiným textem, že jo. A protože už byla línější, jak se mi hýbala, ale je dobře.
1: Ráďa nenechá na nikom ani na Lorín nit suchou. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.
2: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

Radio Čas. Hity, které milujete.

úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.

0: odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
1: Obědovka Rádia Čas.
0: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
1: Když posloucháš, máš vyhráno.
0: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Čas. Rádio Čas.

které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Čas. Rádio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.